0: no kdybych měl mluvit o sobě, každý se za život i 100 tisíckrát sekne. Teda,
1: přesně tak.
0: To je jasný. Takže to je pozdrav pro tvého kolegu, který teď říká, to bylo falešný obvinění. Jasně. Jinak, přátelé, už tady samozřejmě, jak jste asi pochopili a slyšeli, tak nám přichází poznámky nebo dotazy na Petra Kouru. Pokud chcete se Petra na něco zeptat, na nějaký detaily z té historie, o který my mluvíme, tak samozřejmě pište SMSky nebo maily a Petr rád zodpoví. Můžete i volat samozřejmě, jo? Na číslo 210 32 33 34. A jak už jsem říkal, dobrá zpráva pro Péťu. To ten Hozen jsou na světě, tedy konkrétně skladba Die Morsoldaten. Vidíme, ty složený slova, víte, Němci takový, jako, jak se ty obrozenci naši, to jak z historie, snažili vyměnit tu němčinu za češtinu, tak smrko nosoplena třeba byla, že jo. A tak dále. To jsou vlastně Němci, to mají takhle postavené. Ale o tom není řeč. Takže připomeň ještě, prosím tě, co ta píseň je, co je v tom textu, o čem je ta skladba?
1: Tak já začnu tím, že vysvětlím, co to jsou Morsoldaten. Překládáme to jako zajatci močálů a říkali si tak právě ti vězňové z toho koncentračního tábora, protože těžili rašelinu a zpívá se tam tedy ten popis toho života za ostnatým drátem a že tedy jdou každé ráno ty zajatci močálů do tedy toho močálu, do té rašeliny, do té slatě, abych byl správně, jdou teda jako pracovat. A končí to vlastně jako tím, že jednou už nepůjdou, protože budou svobodní. Takže je to píseň o svobodě, vznikla už v roce 1933. A
0: to je zajímavý.
1: To je právě v jednom z prvních koncentráků a to označení zajatci močálů se dostalo i do názvu knihy, která popisovala jako jedna z prvních právě, co byly německé koncentrační tábory.
0: A kde to kluci pankáčský, tedy kluci z Totenhausen vyhrabali?
1: No, oni se hlásí právě jako dlouhodobě k tomuhle odkazu německého protinacistického odboje, takže je to prostě, v Německu je to docela jako známá legendární píseň a oni dali ten punkový kabát, který jí nesmírně sluší. Mně přijde, jak kdyby tahle píseň byla napsána právě pro tuhle punkovou aranž.
0: No, vidíš to, ani nevěděli věznic, jakou skvělou pecku dělej.
1: Přesně tak.
0: To je tedy ten střípek z odpovědi pro kolegu posluchače malíře, ano, který nás trošku jako káral, že příliš jednostranně kritizujeme německý národ. Není to pravda, samozřejmě i Němci byli v koncentrácích. I Němci v podstatě na počátku nacismu, co já tedy se domnívám, ty mě to když tak vyvrať nebo potvrď, tak tam přece vznikaly první odboje proti nacismu v Německu.
1: No, přesně
0: tak.
1: Pak
0: posléze až zase ve zbytku Evropy. Tak jenom k tomu, to jsem chtěl tady dodat a pokusit se dodat, a aby mi to Petr potvrdil, jo? Teď to máš tempel, pana docenta. Tak, jdeme na to. Die Morsoldaten Totenhausen.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ohlasy jsou opravdu velice příjemný pro Petra i pro mě, ale já jsem tady fakt až druhej a hlavně máme i další telefonát a tentokrát posluchač mluví přímo do éteru k vám a k nám. Jirko, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, já jsem si jenom říkal, když to začínalo, tyjo, tam není muzikant, jako o čem to bude, co to je. No a to je tak úžasné, jak vy to, ten váš pořad, že já se nedívám ani na televizu, ani na hokej, ani na fotbal. Manželka se na mě chodí dívat, jestli jsou normálně, jestli jsou v pořádku. A to je tak úžasně zajímavé. Takže možná je to trochu tím, že já se taky zajímám o historii, akorát, že já jsem jako takový historik amatér, ale já se zajímám o Habsburky, takže tam, kde já končím, tak pan docent začíná, že víceméně. No, ale ještě jak jste se zmiňovali o těch Němcích, tak jenom jsem chtěl takový příspěvek můj. Já mám doma housle, na které hrával jeden německý důstojník. Tady u nás v Těšíně. No a když oni pak si tak rychle balili pinkle, tak on ty housle už si nestačil vzít. Takže ty housle zůstaly u jedné rodiny a tak shodou okolností se dostali ke mně. No a tak já teďka se snažím na ně hrát, když na ně hrával německý důstojník, tak já se na ně snažím hrát židovské písně, jako Šnírele, Pérele, Kádoš a tak dál. Takže jako takové, doufám, že kruh se uzavřel a že už do toho nikdo nebude rýpat a že si všichni odpustíme, no.
3: No to je úžasný, já moc zdravím, Jirko. To, co jsi teďko si říkal, tak to je ukázka toho, že i ty hudební nástroje mají svůj příběh, mají svoji historii. Takže nejenom lidi,
2: přesně,
3: ale i předměty, jako jsou hudební nástroje. Takže je možný, že právě ty židovské písně na ně hrál ten člověk, který ty housle mohl vlastnit před tím německým důstojníkem.
1: No, tak jedno, ale mně se zase líbilo, Jiří, jak jsi řekl, ať si navzájem lidi odpustí. Ježišmarja, my už jsme jaká třetí snad generace, já asi třetí generace, Petr možná už čtvrtá, od těch hrůz, který způsobili různý prostě agresivní národy, jo? To nebylo jenom náckové, to teď jsme z toho svědky dodnes. Co si budeme povídat, to nechci jako nějak rozpatlávat, teď o tom nechci mluvit, ale války byly, co je lidstvo lidstvem. A kdyby se měli všichni furt jenom pstít, tak už tady nebudem a na žádný nástroj se nakonec ani nezahrajem. Já chci jenom připomenout, Jirko, ty jsi mě trošku připomněl úžasný film a já mám pocit, Peťo, ty mě možná pomůžeš, že byl v německé produkci, nebo polský, jmenuje se Pianista.
3: Ano.
1: A tam hlavní roli hraje piano v podstatě, jo.
3: Je to o, ten člověk se jmenuje Vladislav Špilman, byl to klavírní virtuos v předválečném Polsku a je to skutečný tedy příběh, natočil ten film Roman Polanský. A
1: Polanský, no.
3: Je to skutečně teda úžasný film, jeden z nejlepších o holokaustu, který znám.
1: Přesně. Jirko, viděl jsi ten film?
2: Jo, viděl. A já právě, to jste mi připomněli, já jsem byl zrovna předevčírem v Salzburku, no a tak jsem si zašel i k domu, kde bydlela Lída Bárová. Jo, ale tak to už je zase další námět na celovečerní pořad, že jo?
1: No to je pro Lída Bárová určitě. Už ten film, co teď dávali nedávno o Lídě Bárově, kdy ona tam ve skutečnosti je tam použit rozhovor s ní, že jo? I na obraz, tak já tady to taky nechci rozebírat, já mám na to svůj názor, tedy svůj názor na Lídu Bárovou, jo, tam je to opravdu zvláštní, neodsuzuju v žádném případě, ale mám na to svůj názor a já myslím, že různí lidi mají na Lídu Bárovou různý názory, ale dobře, že ten film byl natočený, je dobře, že je to tam ukázaný opravdu tak, jak to bylo.
2: Jo.
1: Hele, no, povídej ještě.
2: Dane, ono je velice snadné odsoudit. Já třeba osobně, já jsem hrozně rád, že jsem v té době nežil, protože nevím, jestli bych, jak bych se zachoval, jestli bych taky nenáviděl Němce, jestli bych se je nesnažil zavražit nebo znásilnit při tom odsunu. Jo?
1: Jasně.
2: Takže to je hrozně složitá doba to byla. A jsem rád, že jsem tam tehdy nebyl u toho.
1: Tak to s tebou musím souhlasit. Já taky.
3: Já teda taky souhlasím. Já jenom k té Lidě Bárový mě napadla teďko jedna historka z jejího života, která koresponduje s tím předchozím naším telefonátem, že se nevěnujeme těm českým kolaborantům a i tím, že Češi taky páchali nepěkné věci.
2: No.
3: Vlastně poslední film Lidy Bárové, točený v Čechách, málo se o tom ví, se jmenoval 13. revír. Je to taková jako detektivka černobílá.
2: Ano.
3: A právě, že to bylo točeno na konci protektorátu s Lidou Bárovou, ale bylo už jasný, že se to nedotočí, že to bude natočený už po válce a tomu štábu bylo jasný, že Lída Bárová nebude hrát tu hlavní roli. Takže pak jí teda nahradila Dana Medřická. A oni vlastně, protože ten filmový materiál byl cenný, tak oni předstírali, že natáčí, že v té kameře mají ten materiál a Lída Bárová teda hrála vlastně do slepý kamery a ty záběry.
1: Aniž by to věděla.
3: Aniž by to věděla, protože
1: prostě
3: ten český štáb si říkal, ty záběry vlastně jako už nepoužijeme, jo, a tady si vyplýtáme ten cenný materiál, takže vlastně Lída Bárová takhle jako byla klamaná celým štábem a teda to bylo její poslední, co udělala, respektive neudělala pro český film. Ten film se nakonec nedotočil, protože tuším, že kameraman, režisér zmizeli, nebo točil to Martin Frečel, kameraman. Myslím, že zmizel jako v odboji na konci války, takže najednou prostě nebyl kameraman, takže už se ten film nedodělal za války a teda až po válce s Danou Medřickou.
1: Vidíš, Jiříko, k čemu si nás inspiroval, na co si všechno Petr Koura vzpomene.
2: No, já se omlouvám, jestli se vám
1: Jirko, vůbec se neomlouvej, skvělý, to bylo, děkujeme za telefonát, měj se hezky.
2: Jo, díky.
1: Čau, čau. Opakujte
2: ahoj. Se.
1: Ahoj, tak to bylo hrozně zajímavý. Tenhle ten rozhovor, trošku mě to připomnělo teď ty diskuzní pořady historie ECS. Přesně, to mě hrozně baví, jak si tam ty různý pohledy se tam setkávají, protože každý historik má, nebo každý třeba ne, ale jednotliví historikové nebo historici mají trošku jiný pohled na tu jednu konkrétní událost a to mě hrozně baví. A taky mě strašně baví hudba, kterou si teď vybral ty, Peťo, akorát nevím, jaká ta hudba mě baví, protože jsem zapomněl, co jsi vybral.
3: Je to Leonard Cohen.
1: No, já jsem to věděl. Tak jo, jde mi sklidit nervy. Máš k tomu něco?
3: Ne, jenom, že to je tedy Dance Me to the End of Love.
1: Dobře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Koura je mým hostem, tedy Kourič, znovu opakuji, člověk velice vzdělaný, a teď si fakt zase nedělám srandu, abyste si nemysleli, doktor filozofie, docent a PhD. Zkrátka studoval pilně a proto není divu, že ho často vidíme v telce, v různých debatách a po různých, teď zase někam jdeš diskutovat, si říkal.
2: Zítra do Kutné Hory jedu.
1: Do Kutné Hory, co tam bude za akci?
2: Bude tam připomínka Arnošta Lustiga, který bude mít v prosinci 100 let od narození.
1: A takže... Arnoš Lustig, spisovatel, to všichni víme. Proč zrovna v Kutné Hoře?
2: Tak pořádá to Galerie Středočeského kraje, GASK. Takže...
1: Ale Kutná Hora je důstojný místo pro takovýhle mistry, jako byl Arnoš Lustig.
2: Určitě. Narodil se tam Jiří Orten třeba, takže z těch významných
1: dalších,
2: osobností kultury.
1: Že jsem se do toho pouštěl, teď se do mě pustíte, teď to na mě nasype a já se tady zhroutím u toho mikro, z těch informací. Ne, já půjdu jinam. Jak jsem už předeslal na začátku dnešní zpovědnice, Petr je i herec. Já jsem ho viděl v několika inscenacích. Ty hraješ výhradně v jednom divadle, že jo?
2: Ano.
1: A to divadlo se jmenuje Studio Ypsilon.
2: Přesně tak.
1: Kdo tě tam našel, nebo kde tě našli? Takhle je lepší otázka.
2: Tak já bych asi řekl, že vlastně spolupracuju rád s umělci. Dělám třeba poradce k filmovým projektům s historickou tématikou.
1: To je pravda, k seriálům, že jo?
2: Seriálům historickým, Bohéma, České století, nebo k filmům Jan Palach, Roberta Sedláčka, nebo Ztracení v Mnichově Petra Zelenky, takže s filmařem jako spolupracuju, i s divadelníkama jsem spolupracoval, dejme tomu před 10 lety.
1: Počkej, ale chápu to správně, jako poradce.
2: Jako poradce, ano.
1: Jo,
2: takže třeba ve Švandově divadle jsem s Martinou Kinskou spolupracoval na inscenaci Pankrác 45, která byla tedy o ženách, které se sejdou v jedné celé na Pankráci v 45. roce, mimo jiné tam je i Lída Bárová. Jo, takže to jsem byl jako pozván jako historik, abych třeba těm herečkám trošku jako přiblížil tu dobu. Ale v té Ypsilonce tam došlo teda k jinému angažmá a byl to samozřejmě Jan Šmíd, zakladatel a ředitel Studia Ypsilon, který mě v uvozovkách objevil.
1: Impresario vlastně takový.
2: Impresario, který, my jsme se potkali v televizním pořadu 333, který moderoval spolu s Janem Lukešem, což je Honza Lukeš, je můj tedy dlouholetý kamarád. A já jsem vydal knihu právě o swingu, o té swingové hudbě, jak jsme se tady o tom bavili, pro následování swingu za protektorátu. A pozval mě právě Honza do toho pořadu Literární revue 333 a ta kniha velice zaujala právě Honzu Šmída. A protože Ypsilonka vychází z té poetiky osvobozeného divadla a vlastně z té swingové éry a Honza Šmíd byl ta swingová generace. Takže prostě byl z té knihy nadšený, já jsem mu ji nemohl věnovat, protože jsem měl jenom tedy svůj výtisk, takže pak jsme se potkali v Ypsilonce, já jsem mu tu knihu přinesl a on mě tedy několikrát pozval do divadla a pak mě, to bylo někdy na jaře 2018, tak mě říkal, no my připravujeme inscenaci k roku 1918, ke vzniku republiky a neřekl byste tam něco na začátku jako historik? No tak jsem říkal, samozřejmě, tak jako to nejde jako tuhle nabídku odmítnout. A představení se mělo hrát v Obecním domě, přesně 28. října, 100 let tedy poté, co tam byl vyhlášen samostatný stát Čechů a Slováků. No a pak teda jsme se potkali za nějakou dobu a Jan Šmíd říká, no víte, ono by to bylo trošku asi víc toho vašeho vystupování, tak se drbal v těch vousech.

0: jak to teda kolegové z Ypsilonky krásně umí napodobit, a říkal, my bychom vás posadili na to jeviště a vy byste teda jako občas něco řekl a my bychom vás vytáhli nebo zase usadili tam, jo, a jako jestli bych s tím souhlasil, tak jsem souhlasil. A netušil jsem, že divadelní provoz znamená zkoušení v dopoledních hodinách a tak dál, takže jsem pak někdy i trochu litoval, jakože teda zase je zkouška, musel jsem na zkoušku, ale nelitoval jsem nakonec, protože to představení se dle mého názoru povedlo. Přesně tedy...
1: Jak se teda jmenovalo tady to?
0: Jmenovalo se to 28. říjen, den pod ní. A nakonec to i vysílala televize živě, ale na kanálu ČT Art. Proti tedy běželo, protože 28. října se uděluje státní vyznamenání, takže Miloš Zeman uděloval státní vyznamenání, všichni mý kamarádi se na to dívali, byli pak naštvaní a já jsem jim říkal, měli jste se dívat na Art a věděli byste 28. říjen, den pod ní.
1: V tom to představení... víš, tak Miloš byl star, no to je...
0: Ano, ano, tomu jsme nemohli konkurovat.
1: To je takový náš český Steve McQueen.
0: A takže, ale v tom představení vystupoval třeba Jan Onder, tanečník a herec, který také spolupracuje s Ypsilonkou, Pavel Nový, Tatiana Medvecká a teda řada dalších osobností spojených s Ypsilonkou. No a já jsem tam zažil takovou jako situaci, kdy po generálce, protože my jsme to pak jako zkoušeli od rána přímo v tom obecňáku, já jsem měl...
1: Fakt jste to hráli v tom obecňáku?
0: Ano, přímo v tom obecňáku jsme to hráli právě, jo. Takže jako i ten genius locí, že prostě tady v těchto prostorách se to stalo před 100 lety, tak mě teda strašně fascinoval. Akorát jsem měl vystoupení v televizi k výročí republiky, tak bylo takový jako speciál. Měl jsem mluvit k okupaci a to bylo zase v Národním muzeu, nově otevřeném. Takže jsem přebíhal mezi Národním muzeem a obecňákem a byla generálka. Byl jsem samozřejmě nervózní strašně. A teď teda ta generálka skončila a my jsme tam jako běželi jako do toho zákulisí spolu s Dominikem Renčem, který tady hrál na piano, který je dnes můj, troufnu si říct, přítel, jsme velice blízcí kamarádi.
1: A výborný muzikant, pianista a herec.
0: Přesně tak.
1: Skladatel, pozor.
0: A výborný parťák a úžasný člověk. A tehdy vlastně jsme tam jako někam zaběhli do dalšího sálu a bylo tam nějaký jako občerstvení připravený. A tak jsme si jako chtěli dát, ale jako nealko, nějakou vodu, jo, nebo juice. A teď nás tam nějaká paní strašně seřvala, že to je na akci manažer roku. A že teda manažeři roku nejsme. A ať jako vypadneme, jo. A Dominika to trošku popudilo, takže se jako naštval a jako dost jako ostřetý paní řekl, že stačilo říct a že nemusela na nás tak vyjíždět. A mě to v tu chvíli jako strašně hřálo, že nejsem manažerem roku, ale že jsem s těma divadelníkama. Protože nebýt divadla, tak by ke vzniku republiky nejspíš nedošlo. To tvrdí historik Jan Tesař, není to můj jaksi názor, jenom můj, že divadlo hraje v české moderní historii velkou roli a tedy v době národního obrození, jo, že to české divadlo opravdu udržovalo.
1: Kdyby nebylo ducha. Divadla, neměli bychom hymnu.
0: Ano, možná ne. Jo. Takže a vlastně v tom 100 let po vzniku samostatného státu, tak tady prostě manažeři se scházejí v tom obecním domě a ani těm nebohým hercům nedovolí napít se jejich džusu nebo vody, tak mě to trošku naštvalo a právě říkal jsem si, já jsem tak rád, že jsem tady s těma hercema, i když sám herec nejsem, takže jsem tady prostě jaksi na straně té kultury, která ten národ vytvořila. Takže byl mi mezi nima dobře, mezi těma lidma. A
1: je ti mezi nima dobře.
0: Je mi mezi nima dobře, ta parta, která je v Ypsilonce, je prostě úžasná. Takže potom logicky následovalo další oslovení ze strany Honzy Šmída.
1: To si nech, to ano. Si dáme v dalším vstupu.
0: Výborně.
1: Co si mezi tím, čím si mezi tím ovlažíme život zase, osvěžíme život, možná spíš osvěžíme, ano.
0: Takže bude to legendární kapela Plastic People of the Universe a její skladba Rozvaha neuškodí ani kuřeti a je to tedy živá nahrávka z konce.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, na cimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 22 hodin a 1 minuta, posloucháte Rádio Beat, posloucháte Rokovou zpovědnici. Mým hostem je historik Petr Koura, zvaný Kourič, to musím neustále zdůrazňovat, protože je to už vlastně taková neoddělitelná přezdívka, nebo můžeme klidně to považovat za umělecký pseudonym Petra Koury, protože už 8 let funguje i na divadelní scéně. O tom, jak, už jsme mluvili, ale budeme ještě pokračovat, až odezní písnička Máma tá.

0: Marková zpovědnice.
1: Jak to tak poslouchám, Péťo, tu hudbu, kterou vybíráš ty, kterou vybírám já, tak se nám to krásně dostalo do takové linie od těch 20. let, od toho swingu, až po ten underground a punk.
2: Přesně tak.
1: To je docela dobrý.
2: No.
1: To jsem tady dlouho neměl takhle krásně poskládaný. Hele, já se vrátím k tomu divadlu ještě, jo. Ty jsi připomněl, že jsi v roce 1918 byl osloven...
2: 2018.
1: Jo, vidíš, to nevím, se do toho plete ta první republika. Taky, no. Jasně, tak 2018, o 100 let později... Takhle, v roce 1918 byl Petr Koura osloven panem impresáriem Šmítem, aby se zúčastnil divadelního prvního svého představení a v roce 2018 měli premiéru v Povecím domě. Ne, to jsou blbý vtipy, tak oni už jsou zvyklí posluchači na mě. 2018, tak jdeme zase do seriózního dialogu. Jsi byl osloven, obecní dům, o tom jsem mluvil, ano. S Dominikem jste si chtěli dát džusík a nějaká kráva vám tam vynadala, že to je pro nějaký, nevím koho, nějaký popláše, to je jedno. A z toho si tedy vyvodil, že je lepší být ve společnosti chudých herců než bohatých manažérů.
2: Přesně
1: je to tak?
2: Tak.
1: No, výborně. To znamená, že když jsi dostal další pobídku, aby si se účastnil i dalších představení, tak jsi to vzal, logicky.
2: No, bylo to ještě složitější, protože Jan Šmíd mi dal text svojí nové hry Spálená 16, která byla tedy o dějinách Spálené ulice. A vlastně konzultovali jsme spolu i některé ty historické souvislosti. A pak se mě zeptal, nebo nejprve jsme konzultovali, a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl vystupovat. Podobným způsobem jako v tom představení k tomu 28. říjnu. A tak jsem říkal, že jako, jo, že teda jako budu o tom uvažovat. A on mi dal text té hry před létem, takže bylo to někdy v létě, v červnu 2019. A já jsem si ho přes léto přečet, ten text. A měl jsem pocit, že tam vůbec jako nepasuju, jo? Že to na sebe navazuje. Strašně se mi to líbilo, strašně mě to bavilo, ale že já tam nepatřím.
1: Že není třeba vysvětlení historiky.
2: Přesně tak, že to tam prostě jako, jo, protože on říkal, a zkuste se jako zamyslet, kde byste jako se viděl, jo, kde byste tam mohl jako vstoupit. No a pak teda na podzim, když mě telefonovala produkce divadelní, tak my už jako zkoušíme, tak se přijďte taky na nás podívat. Tak jsem pořád říkal, jo, já teďko mám státnice a tohle a tohle. A pak jsem teda konečně tam jako se vydal a chtěl jsem říct panu Šmídovi, že prostě teda se tam nevidím, že tam jako pro mě opravdu ta role není. A on mě, když jsem teda přišel, tak on mě jako strašně uvítal. Tak to je skvělý, že jste konečně přišel. A nenechal mě vlastně vůbec říct tenhle svůj názor. A už mě tam rovnou na to jeviště jako teda postavil. A já jsem se nezmohl na odpor, přiznám se. A jsem dneska teda moc rád, že jsem se nezmohl na odpor, protože nakonec teda z toho vzniklo teda velký dobrodružství. Ta premiéra byla pro mě jako já jsem byl strašně nervózní. Že sice jsem zvyklý přednášet, je to moje práce, ale přece jenom ta jako místnost plná studentů je něco jiného než divadlo.
1: No, jasně.
2: Jednak jsou to teda lidé různých věkových kategorií, za prvý a za druhý, jako ty lidé v tom divadle si zaplatili a chtějí vidět nějaké představení, takže já jsem se bál, jako, že nebudou třeba spokojeni. A samozřejmě jsem se bál, že třeba zakopnu na tom jevišti, nebo že prostě se něco stane takhle jako nečekanýho. A pak jsem si uvědomil, že Ypsilonka je takový fenomén, že kdybych tam opravdu jako zakop, tak oni tam vytvoří takovou situaci, že lidi si budou myslet, že to je záměr.
1: Přesně tak.
2: Protože oni dokážou tak jako improvizovat a ze všeho udělat legraci, že i z nějakého mého kiksu by oni dokázali, jak si to otočit, naopak, že by to bylo pozitivní. Takže s tímhle vědomím jsem nakonec teda vstoupil na divadelní prkna při té premiéře, která byla v prosinci 2019. A derniéra byla tedy bohužel minulou středu.
1: Ano, byli jsme a tady s paní produkční.
2: A teda mrzí mě to, protože to představení... Teda
1: to představení krásný.
2: Jsem měl rád.
1: Mě to taky mrzí, protože jsem čet program váš, jo, čtu dost často, co hrajete zrovna, co mě vždycky zaujalo. A tak jsem koukal, že Spálená 16 má derniéru, i když u vás... Prodanka měla taky derniéru a pak měla taky obnovenou derniéru a jenom obnovenou premiéru, nebo jak to tam, že jo. Tak ono, jako, to je jak Lucie, tyjo, kapela, jo. To je, jako se rozpadly, navždy už se rozpadáme, takhle už se navždy rozpadly asi 20krát. A, takže nemám zas takovej strach.
2: Není všem konec.
1: Ano, tak přesně. V každém případě ty jsi se zmínil o tomhle představení, že to je o ulici Spálená a není to konkrétně právě o paláci Olympic, tedy tam, kde je teď Ypsilonka, tedy není to konkrétně o domu číslo popisné 16? Také. Nebo orientační 16?
2: Určitě. Takže historie paláce Olympic tam hraje velkou roli. Objevoval se v tom představení i architekt Jaromír Krejcar, který tam vždycky vylezl v nejméně vhodnou dobu.
1: Ano, jasně. Komická postava.
2: Komická postava představovaná Martinem Bohadlem. A takže jako základem byla historie toho paláce, ale mně se právě líbilo historie ulice, jo, takže jako celého toho prostoru, jo, takže vlastně procházeli jsme tou Spálenou a potkávali jsme Karla IV., Milenu Jesenskou, jejího manžela teda Jaromíra Krejcara a další a další osobnosti Purkyněho, které s tou ulicí jsou spojeni.
1: Mánesovi, ne? Taky
2: Mánesovi,
1: bratři,
2: ano,
1: malíři.
2: Přesně tak, jo, a na konci tam vyskočí i Petr Janda, protože tedy skupina Olympic je pojmenovaná podle
1: tohoto paláce.
2: Funkcionalistického paláce, protože tam byl i hudební klub, takže to se málo ví, že tahle skupina má pojmenování právě podle tohoto paláce. A pak jsem třeba i zjistil jednu věc, kterou v době, když vznikla ta hra, tak jsem ještě nevěděl. Jinak bych Janu Šmídovi navrhnul to nějak tam zmínit, že v 80. letech myl okna tohodle paláce pozdější arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, protože měl tady státní zákaz, byl mu odejmut státní souhlas, nemohl působit jako kněz a myl okna a měl v rajonu Spálenou. Takže jaksi i tahle osobnost se kolem toho paláce myhla.
1: No, dodnes se ty okna krásně lesknou, kterou můžu říct.
2: Ano.
1: V každém případě chci jenom poznamenat, vážení posluchači, že Ypsilonka je, mnozí z vás to ví, velice specifická scéna divadelní. Jak už zmiňoval Petr, divadlo, který improvizuje, který tvoří přímo v podstatě při produkci to představení. Já jsem to zažil párkrát a je to fakt vždycky velice mile překvapující záležitost. Ale dělají se tam výborný večírky po třeba obnovený premiéře, nebo při premiéře vůbec, nebo při derniéře, protože to chci poznamenat, že herci a herečky tady toho divadla byly vybírány impresáriem panem Šmídem podle typů. No. Jak se on učil na FAMU, že? No. Na DAMU, pardon. A on se vybíral podle typů. A jedním z kritérií, kromě toho tý charakteristiky tý, vždycky tý osoby, tak mám pocit, když tak mě to potvrdí nebo mě to vyvrať, že museli to být nejen herci, ale i muzikanti, ano, zpěváci.
2: Ano.
1: Protože to tam hraje velkou roli, protože ty představení jsou protknutý muzikou a písněmi Dominik Renč například, že jo, tady to musím znovu zdůraznit, ale především taky zdůraznit spoluzakladatele Ypsilonky s panem Šmitem.
2: Mirka Kořínka.
1: Mirka Kořínka, který dodnes ještě vystupuje, ne?
2: Ano, vystupuje.
1: Já jsem s ním zpíval na jednom mejdanu Ježka, fakt.
2: Ano.
1: A on nemohl najít, jako jak jsem mu říkal, že tu GIS. Tak dal GIS a nebylo to ono.
2: Mirek Kořínek vystupuje tedy v představení Mejdan s Mozartem, které mělo premiéru tuším před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem a skutečně vystupuje. Jinak Mirek je narozen v 43. roce a já když jsem to počítal, tak on je splozen v období staného práva za Heidrichiády, kdy byly prostě, jako bylo zakázáno chodit, nebo byla zavřená kina, byl zákaz vycházení, takže...
1: Tak se dělaly jiné věci, no.
2: Právě. A já myslím, že to je jediný pozitivní výsledek atentátu na Heidricha je splození Miroslava Kořínka, tohoto hudebního génia a divadelního, protože skutečně je to neuvěřitelný člověk.
1: Teď jsem chtěl říct, že aspoň něco ten zatracený všivej vrah českého národa ta bestia, teď to neříkám, teď to říkám naprosto vážně, Heidrich udělal něco dobrýho, ale to ono, ne, to já
2: ne, to neudělal on, je to prostě,
1: to udělal prostě to,
2: ne, nepřímý následek, no, já, samozřejmě ne, myslíme to s nadsázkou.
1: No jasně, mně se ten, opravdu tady ten člověk, no to není to nebyl člověk, že jo, tady ta bestie prostě úplně se mi příčí v hubě. Hele, ještě si popovídáme o dalších třeba představení, jestli chceš. Ty to krásně spouješ s tou historii ještě navíc. A pustíme si tvého kolegu.
2: Ano, mého kolegu a dalšího přítele, díky Janu Šmídovi, Jana Jiráně a jeho kapelu Botafogo. A skladba se jmenuje Josef K., což chytří už vědí, že to odkazuje k Franci Kafkovi.
1: Výborně. A o panu Jiráňovi se ještě pokecáme.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a my si povídáme s Kouričem, tedy s Petrem Kourou, s historikem a divadelníkem vlastně, hercem, průvodcem různých představení. Ty jsi pustil pecku od svého kolegy Honzy Jiráně.
2: Ano.
1: Já mám takový krátký, jo, jenom příběh s Honzou Jiráním. On patří takový té druhé generaci Ypsilonky, by se dalo říct. Ne úplně k té první, tak. Ale k té druhé, že? S Markem 80, Ebenem.
2: V 80. letech nastupoval
1: Ypsilonky. Ano, přesně tak. Já si ho pamatuju, kudrnatý jako ty, máte takový podobný účes. Vlastně ty seš stále mladý, černovlasý, Jan Jiráň už je prostě šedivý, ale sluší mu to, vypadá krásně.
2: Určitě.
1: Myslím, nás, no, nás neposlouchá, ale to je jedno, když tak mu to vyto, že je fešní chlap.
2: Já mu to vyřídím.
1: No, a my jsme, já jsem poprvé jel, a tu už je let, člověče, po revoluci samozřejmě, na Menorku, jo, na můj oblíbený ostrov. No a tak jsme nasedli do toho létadla, že jo, a tak se tak rozlížím, že jo, protože já jsem třeba lítat vždycky, tak to takový ustrašně jsem tam, furt jsem tam chtěl po těch sestřičkách, ne, já jim říkám sestřičky, letuškách, jsem chtěl panáka, že jo, protože jsem takový rozklepaný. A teď najednou mi takhle zabloudí zrak vedle a tam seděl nějaký známý pro mě, známá osoba, osobnost. Pak jsem si vlastně uvědomil, protože já tu Ypsilonku sledoval i ještě v mládí svých kimpláckých let, jako dejme tomu, jo. Tak jsem ho nějak, je toto. No a já jsem taková držka, že jo, nevymáchaná, tak jsem se ho ptal, co vy jste a tohle, a on mě to pak vysvětlil. Říká, jo, ty z té Ypsilonky. No a představ si, on se se mnou dal do řeči a já jsem se ho ptal, proč letí na Menorku, on říká, že už tam lítá, vždycky, když jsou divadelní prázdniny. Už pár let, no. A že už to má známý, a že ví, kde co je, no tak jsem se to s něj samozřejmě zeptal, co kde mě nejvíc zajímaly hospody a tak dále. A on mě všechno řekl a poradil mě výbornou hospodu v Ciutadele El Hogar del Pollo. Mm-hmm. Jo, to pro moje jméno opravdu hodně znamenalo, protože to je kurník v podstatě, jo. Ale tam dělají výborný tapas, jo. Ne, tak jenom s Janem Jiráněm jsem se takhle setkal a opravdu drahmo času v tom letadle mi vyprávěl o té Menorce a moc mi pomohl. Pak jsem se ho snažil oslovit teď nedávno, jsem říkal, já jsem ten, jak jsem se s váma bavil, když jsme letěli spolu na Menorku, a on udělal takový to, jo, pamatuju si, no, jasně, čímž jsem pochopil, že si mě vůbec nepamatuje. Ale to je jedno, jo, zase jsem se z toho zvedl to. Tak to byla tato písnička. Tak, tolik o tvém kolegovi Janu Jiráňovi, když jsi ho vybral. A mě by zajímalo, Spálená 16, která měla teď deniéru, no. Ale ty hraješ ještě v mnoha dalších hrách. Třeba teď je to poměrně nová letní, jak se jmenuje?
2: Letní komedie, ale je to myslím erotická, nebo...
1: Ne, no ta tenemská.
2: No, letní erotická.
1: Letní romance?
2: Romantická komedie, něco takového.
1: Jo. Že jo? No. Je to v podstatě hra o trampingu.
2: Spíš o chatařích.
1: Ano, to je pravda. Napsalý...
2: Martin Janouš.
1: A ty tam opět zase vysvětluješ historii toho chataření. A mě zajímalo, jestli jsi to musel nějak nastudovat, historii chataření, protože mě nepřijdeš jako chatař. Teda.
2: Tak s Martinem Janoušem se právě známe z toho představení Spálená 16 a on, když připravoval tuhle inscenaci, jmenuje se Prázdninové iluze.
1: Prázdninové iluze se to jmenuje, no, dyť jo, no.
2: Tak právě řešil, že by tam chtěl nějaké ty základní informace o tomhle fenoménu, a tak jako mě oslovil a vlastně tu hru začínám.
1: A s tím kafíčkem v ruce.
2: Kafíčkem a je to vlastně taková jako přednáška, takže je to docela vtipné, že někdy, když vylezu teda jako z pozaté opony a s kafíčkem a začnu teda mluvit jako na přednášce, tak někteří návštěvníci jsou trošku jako šokovaní, jestli si nespletli sál, jo. Jestli teda přišli jako do správného sálu, jestli se nespletli, což je samozřejmě záměr a hovořím tam teda o fenoménu o trampingu, také chataření a chalupaření a vysvětluju, jaký je rozdíl mezi chatařem a chalupářem. Protože tedy říkám tam, že chalupář jaksi opečovává tu svoji chalupu, tu svoji nemovitost. Prostě pracuje tam, zatímco chatař, ten tam jezdí odpočívat. A já teda, možná ti to překvapí, jsem chalupář. Takže mám chalupu v severočeské Kytlici a tam jezdím
1: to
2: pracovat.
1: To si děláš prdel, fakt
2: nedělám,
1: jo.
2: Nedělám, Dané. No.
1: Tyhle Kytlice.
2: Já vím, že jsi tam taky jezdil. Takže...
1: Já jsem tam jezdil leta letoucí. No. Teď tam se odstěhovala moje první skvap, jak já říkám vždycky, matka mých dcer. A tu znáš? Jako?
2: Znám, my jsme se tam potkali taky.
1: No tak vidíš, tak jí pozdravuj,
2: no,
1: chalku.
2: Jezdím.
1: No. A kde máš Kytlici, chalupu?
2: Je to část Falknov.
1: Jo. Falknov znám, no.
2: Než se přijede do samotné Kytlice, takže...
1: To znamená z Tannenbergu, když sjíždíš dolů.
2: Ano, přesně tak.
1: A to jsi tam měl odjakživa?
2: Ne, to jsem koupil s manželkou někdy před asi 10 lety.
1: No to už jsem tam nebyl, no. No.
2: Takže koupili jsme tu chalupu, nejsme původní obyvatelé, ani ty, co vyhnali původní obyvatele, takhle bych to řekl.
1: Já už se zase dostáváš těm sudetům.
2: Ano, ale o tom nechci mluvit. Takže k tomu fenoménu chalupaření mám samozřejmě blízko, protože člověk potřebuje nějak relaxovat v přírodě, jo, a teda čím jsem starší, tak tím je to
1: tím víc relaxuješ.
2: Jako ta potřeba, jako té přírody, jako se u mě objevila, protože můj otec byl vášnivý chalupář a nutil mě a moje sourozence pracovat na rodinné chalupě, z čehož jsme nebyli nadšení v té nežerském věku.
1: Chápu. A potom člověk vyroste,
2: ano,
1: zestárne a najednou ho to hrozně baví. Přesně. A chce nutit naopak svoje děti, aby makali,
2: ano,
1: na objektu. Ano.
2: Takže zažívám to teď z té druhé perspektivy a baví mě to na chalupě v Kytlici.
1: Dobře, takže přes další hru Martina Janouše tedy, kde taky účinkuješ Studia Y letní romance, ano, jsme se dostali do další fáze, nám moc času nezbývá. Ty, a víš, co jsme? My jsme nevybrali.
2: Vybrali jsme písničku, jedná se o píseň Buřty, pivo a nenávist.
1: A jo, vlastně už vím, jo, už vím.
2: Která teda vyšla na prvním albu pánů Habky a Horáčka a možná teda pro řadu posluchačů bude překvapivé, proč teda ji zařazujeme v souvislosti se Studiem Y. A já to teda prozradím, protože ten sbor, který zpívá na konci, tak to jsou právě herci z Y-ky, které tedy kdo si oslovil, když se nahrávala ta píseň, tehdy ještě vlastně neznámá, dnes poměrně populární a řekl bych i aktuální v dnešní době, tak právě jako takový kšeft bylo řečeno těm hercům, tak až tady skončíte dneska, tak ještě půjdete nahrát takovou jednu písničku a dostali teda noty a jako co tam mají zpívat, tak teda to naspívali a stalo se z toho tahle známá a oblíbená píseň. Takže herce z Y-ky tam slyšíme jako ten chor na závěr.
1: Výborně.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Bachová zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petře, máš tady trošku pruser. Někdo ti tady píše. Dobrý večer, cítím se uražen. Mluvíte o chatařích, co jen odpočívají. Na vysvětlení, mám chatu plus 2000 metrů. Práci mám neustále.
2: Tak co se omlouvám, tak jsem to nemyslel. Bylo to samozřejmě v celkovém kontextu jako základní rozlišení chatařů a chalupářů.
1: Jasně, to samozřejmě nadsázka.
2: Chatař s velkou zahradou je něco jiného.
1: A jo, ano, chatař s velkou zahradou.
2: Ano.
1: Prostě, přátelé, co máte chatu a malou zahradu, tak u Petra Kouhy máte smůlu, protože jste leroši a povaleči, kteří jezdí na chatu, jenom chlastat tak. Ne, dobře, ne, to mě baví tady ty poznámky, to je skvělý. Já vím, co je zahrada, 2000 metrů, to se nedokážu vůbec představit.
2: To, no, to
1: je
2: já šílej. Taky ne.
1: To ne. Nejkrásnější zahrada je, a můžeš s ním udělat nádhernou, jako krásný pozemek, 1,5 × 2. To je, a to můžeš mít tu motorovou sekačku a uděláš vždycky jenom vrm, a vypneš.
2: Výborný.
1: A máš posekáno, to je nádhera. Já se ještě zeptám na další tvoje divadelní působení. Mě to teda extrémně zajímá, ne, že by tvůj hlavní obor, tedy historie, mě nezajímal, ale já jsem usoudil, že kdybychom se měli pokračovat, dostali jsme se

0: podstatě do 30., dejme tomu 40. let, kdyby jsme měli pokračovat 50., 60., 70., bože můj, tak bychom tady byli 3 dny, ale my si to můžeme zopáknout a navázat, jo? To určitě. Ale teď tedy vrátíme se zpátky k divadlu, takže ty jsi mi říkal, že hraješ v takových speciálech, tak jsi to nazval. Co to jsou speciály? A zmínil jsi se speciálně, ohledně speciálu na vánoční představení. Ano. Tak pověz nám o tom něco.
1: To jsou takzvané vánoční večery, to je teda už dlouholetá ypsilonská tradice, ale těma speciálama jsem myslel takzvané večery na přidanou, což byl tedy nějaký, řekněme, výjimečný večer v ypsilonce, už tedy myslím, že to bylo ještě v liberecké éře. Takže takhle jsme tam dělali právě s Jendou Jiráněm 3 představení, které jsme spolu moderovali. První se týkalo Josefa Škvoreckého a z tého výročí jeho narození, takže jsme ho připomněli právě třeba i písničkami a swingovými, které měl rád, ale třeba i písničkou Zuzana, takovou tou countryovkou, ke které on napsal text. Takže tím jsme ten večer zahájili.
0: To je to Zuzano.
1: Ne, to je Matuška, to je to Zuzano, mám tě rád. O Zuzano, mám tě rád, přichází mi z té velké dálky k nám na banjo, budu hrát. Tohle napsal Škvorecký někdy na konci 50. let. Přebásnil vlastně americkou lidovou píseň. To se muselo zdůrazňovat, že je to americká lidová píseň. A takhle vlastně jako mohla ta kultura k nám pronikat. No, takže Josefa Škvoreckého jsme připomněli na prknech Ypsilonky, pak jsme připomněli Voskovce a Wericha, jejich tedy výročí, a třetí večer byl před rokem k 80. výročí konce druhé světové války. Tam se ukázala ta ypsilonská improvizace, protože měli jsme jenom jednu zkoušku a pak teda to představení bylo teda jako úplně jiný. Krištof Meden tam někdy našel uniformu Hitlerjugend nebo něco podobného z nějakého představení a prostě, jo, protože my jsme tam zmiňovali, že Petr Vršek, náš kolega herecký, tak hrál v takovém filmu, který se natáčel v Praze, jmenoval se Swing Kids a bylo to právě o swingařích v Hamburku za války a on tam hrál tedy jednoho z těch Hitlerjugend a do dneška si pamatuje ty dvě písně, která je ta německá produkce naučila. Takže nám tam zahrál příslušníka Hitlerjugend, kterého jsme vyhnali swingovou hudbou, tedy z jeviště.
0: Musel vyswingovat.
1: Musel vyswingovat, ano, přesně. Jasně. Tak. Takže to jsou ty takzvané speciály, no a vánoční večery, to je prostě fenomén už opravdu několik desetiletí. V první polovině toho večera se zabíjí kapr a pak se tedy upravuje, na konci té první půlky ho dostanou někteří diváci. A
0: počkej, tam fakt jako se opravdový kapr se připravuje a smaží,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: A to smažíte na jevišti?
1: Na jevišti, no.
0: Aha.
1: No, přijď se podívat, jo. To je opravdu jako během toho představení je prostě ten kapr připraven, na začátku ještě žije a na konci už je připraven jako pokrm. Vánoční.
0: Pánský rituál v Ypsilonce na Vánoce, tyjo. Chudá kapr.
1: Ano. A v té druhé polovině se zpívá paschová mše, což je barokní mše, a tedy všichni herci jsou v takových bílých košilích, má to připomínat andělský sbor, a tedy hrajou někteří herci, co umí hrát na ty nástroje, a tedy my ostatní zpíváme tuhletu mši.
0: Já si nedokážu představit Mendeho jako anděla.
1: No, tak je to opravdu někdy komické. A já, když jsem to představení viděl poprvé, tak právě, a to je pro Ypsilonku typické, že se tam snoubí ta legrace s tím vážným. Že prostě je to prostě v té kombinaci, kterou Jan Šmíd vždycky dokázal vybalancovat. Takže zaznívají tam vtipy, ale zároveň je to opravdu barokní hudba, kterou tam teda ty herci předvádějí, a myslím, že tam mše už je asi zapomenutá, že tedy ona převálcovala Rybovka tohle všechno, jo? Že když se nějaká vánoční mše zpívá, je to Rybovka, a ta paschová mše je opravdu krásná, a nám se třeba stalo, že jsme teda po tom představení popili v té kavárně a pak jsme jako odcházeli někdy kolem půlnoci a zpívali jsme si to, jo? A jeden teda z herců říkal, když jste to dneska zpívali už dvakrát, protože bylo představení už odpoledne, říkal, vám to nestačilo dvakrát? My jsme říkali, ne, my si to zaspíváme s Dominikem Renčem i po třetí, jo? A opravdu a s Krištofem Mendem, takže jako je to neuvěřitelné, jak ta barokní hudba dokáže takhle rezonovat i v dnešní době, takže to je další představení, ve kterém se objevuji v roli tedy zpívajícího sboristy.
0: A to je před Vánoci, předpokládám.
1: To je před Vánoci v prosinci.
0: To znamená nějaký ty časy jako těsně před Vánoci.
1: Ano, nebo ano, těsně před Vánoci.
0: A nebo se podívat na program Studia Epsilon.
1: Přesně tak.
0: Jasně. Co jsi vybral pro tuto chvíli? Nakonec už se nám blíží závěr, což je mi líto, ale co se dá dělat, ale výbornýho. Já ho miloval pro jeho folkový pecky, i když se tomu se nedá říct, že to je folk, co dělal. Ale jak výborně, on je takový inovátor společně s Dášou Voňkovou. V podstatě byli takový inovátoři hry na akustickou kytaru. Je to legenda, tenhle ten člověk. A na stará kolena se dal i do Big Beatu, že jo? Tak popiš, koho budeme hrát.
1: Takže je to Vladimír Mertá a jeho tedy Big Beatové období s kapelou Dobrá úroda. Skladba se jmenuje Madonna Decibela. A tedy, i když je to z roku 2012 nahrávka, tak já mám doma ve svém archivu stokrát přehranou kazetu z nějakého živého koncertu z 80. let, kde tedy Mertá hraje tuto krásnou píseň.
0: Tak si ji pustíme.

0: Rocková zpovědnice.
1: No nic, Peťo, čas se nám naklonil, je minuta před 23. Musíme se rozloučit, no my se loučit nebude, my se určitě ještě tisíckrát potkáme, ještě to taky, ale v každém případě musíme se rozloučit tedy s posluchači Rokový zpovědnice. Ohlasy byly velice příjemný, to dokonce se zapojili do naší diskuze, což se mi stalo snad poprvé v Rokový zpovědnici, to je zajímavý. Ale určitě přijdeš ještě jednou, to mi musíš slíbit.
2: Samozřejmě.
1: Zase po nějaký době, protože čas plyne, tím pádem narůstá i historie, jestli mě rozumíš.
2: Ano.
1: Takže můžeme podebatovat ještě o dalších zajímavých historických událostech týhletý země, co si budeme.
2: Samozřejmě. Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se to posluchačům líbilo a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Určitě. Hele, Péťo, já děkuji, že jsi přišel. No a dáme si takovou píseň, která k historii patří. Představ.
2: Přesně tak. V tom představení z Pána 16 se mimo jiné hovořil o založení Karlova mostu. A tak nejde jinak, než skončit bitvou o Karlov most v podání Michala Prokopa a Framus Five.
1: Výborně. Mým dnešním hostem byl historik Petr Koura, nebo jinak to řeknu, historik Petr Kourič Koura. Díky.

0: Klasický rock Radio Beat.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muziky.

0: hot is burning.
1: Good law.
2: Radio B. Classic rock.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, je pátek a tak před víkendem nepřekvapí tučnější kolona především tiráků v pravém pruhu na příjezdu před Brnem od Prahy. Na D1 už se brzdí před Ostrovačicemi na 177. kilometru. Osobákem to je volnější. Jedete-li opačně z Brna na Prahu, tak pozor kousíček za Velkým Meziříčím. Na 144. kilometru opravují ode dneška, přes celý víkend budou něco na mostě a zavřeli tam pravý pruh. 22. květnovým ránem zatím projíždíme bez nehod, tak ať nám to tak vydrží co nejdéle.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: CZ. Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Narváez vyhrál 11. etapu Gira a připsal si 3. vítězství v letošním ročníku. Celkové pořadí ale dál vede Portugalec Eulálio před Vingegaardem. Jan Hirt dojel v etapě 45. a celkově je 18. Fotbalová Liga národů bude mít po roce 2028 3 ligy místo 4 a skupiny s menším počtem zápasů proti různým soupeřům. Kvalifikace na Euro pak nově rozdělí týmy do 2 lig a přímo postoupí jen vítězové hlavních skupin. Aktivisté v Brně polili červenou barvou ruce sochy prezidenta Beneše před právnickou fakultou. Na pomník zároveň umístili ceduly s nápisem Český nácek, škůdce Moravy. Americký prezident Trump nebude tolerovat nepřátelský stát ve svém okolí, vzkázal Kubě. Washington prý nepřestane tlačit, dokud kubánský lid nezíská svobodu. Kritiku pak podpořil i ministr zahraničí Rubio. A nakonec Vranov u Brna bude v neděli hostit mezinárodní motokrosové závody.
2: Motokrosové závody budou v několika kategoriích. MX1, což je královská třída silných strojů s nejzkušenějšími jezdci. MX2 jsou dravé souboje nastupující generace a také vysoké tempo. 125 dvoutakty, to je juniorská kategorie, kde se rodí budoucí hvězdy. No a samozřejmostí je veterán, legendy motokrosu, které stále drží plyn na doraz. Pro fanoušky je k dispozici prostorné parkoviště přímo u areálu a několik diváckých zón, ze kterých uvidíte ty nejdelší skoky na technických pasážích. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

0: Právě jsem zjistila úžasnou věc, že víkend má být letní. Dneska 26, zítra 28 a v neděli místy až 30 stupňů. Jo, mimochodem dneska nad ránem na Šumavě, na stanici Kvělda Perla, na meteostanici naměřili minus 4 stupně. A co u vás? Nemyslím ani tak teploměr, ale víkendové plány. Tak u nás je to jasné, v Lokni nad Ohří, dneska večírek rádia být s kapelami Red Baron Band a Žlutý pes a uvedení Zuzany Michnové do beatové síně slávy a zítra pak dojde na kapelu Vítkovo kvarteto in memoriam Pavla Vrbu a skladbu Zdroj Romana Dragouna. Kuba, ten bude zase zítra na Slapech, napsal mi. Zítra je festival Big Beat na Louce v jedinečném prostředí slapské přírody. Vystoupí Hudba Praha, Eva Mišíková a Emauzi, Adovany, Jeronimo a taky kapela Hrom. Zítra od 4 v obci Buš u Slap. Vezmi kámoše stan a doraž na pořádný Big Beat. Je to kousíček do Prahy, tak přijeď na výlet. To mi napsal Jakub, pokud budete o víkendu v oblasti Blanenska, tak má zase pro vás tip býťák Jaromír. Napsal do e-mailu, že nás zítra zve na festival asi tak do Velkých Opatovic u Boskovic, kde vystoupí hvězdné kapely Epidemie, Robert Křesťan a druhá tráva, Malina Brothers, Kolibříkův úlet, Přístav, taky kapela FT sebou. Mimochodem zjišťovala jsem a zjistila jsem, že to FT ve zkratce téhleté brněnské rodinné kapely znamená folk tramp. Takže taky tam bude hrát kapela Asi Prák a mladá začínající kapela Jekot. Více o festivalu Asi tak najdete na jejich internetových stránkách, případně na facebookových. Na našich facebookových stránkách najdete fotky a taky video ze středeční první letošní beatové pumpy v Liberci. No a na stránkách Vítkova kvarteta jsem zase našla pozvánku na ten zítřejší ceremoniál v Lokti.
1: Děkujeme, že jste si nás zvolili. Naštěstí jenom do síně slávy. Tak se na vás těšíme. Do Lokte!

0: každý den. Juch!
1: Limo Perlící točí Broňa v naší ulici. Naše Vítkáče zítra uvedeme do beatové síni slávy v Lokti nad Ohří. Určitě tam zahrají písničky i z jejich nejnovější desky. Jakže se ta jmenuje? Pokud víte, napište do bíťácké aplikace. No a třeba vám z toho kápnou dva lístky na dnešek a na zítřek do Lokte.

Beatles hráli 22. května 1963, tedy před 63 lety v britském městě Ipswich a dělili se o jedno pódium s Royem Orbisonem. S Honzou Mackou, tedy se zpěvákem, který taky vystupuje pod přezdívkou Proteus, si dneska na beatu bude povídat vejvoďák v pořadu Rockerova rána od 9. hodiny. Teď je 6.19.

Dobré ráno, býťáci, páteční s datem 22. května. Jestliže se u vás o víkendu něco děje zajímavého, něco, na co byste rádi pozvali i ostatní, třeba chutný nedělní oběd, tak to můžete vzít buď přes linku 210 32 33 34. Můžeme o tom spolu pohovořit, já si tady udělám poznámky a vyřídím ostatním, nebo můžete využít SMS bránu 720 001 222, e-mail studio@radiobit.cz a nebo býťáckou aplikaci. Tak, já teď využiju vzpomínek na Radima Hladíka, dáme si písničku, kterou jeho syn našel v šuplíku po té, co Radim zemřel, tak je to parádní věc, kterou zvažoval jako muziku do titulek jednoho filmu, to je jedno kterého. Podstatné je, že co se týče plánů, možná by bylo dobré už si naplánovat taky prosinec, znáte to, to je ten hektický měsíc, kdy jsou Vánoce a tak dále. K nedožitým 80. narozeninám Radima Hladíka totiž ožije jazzrockový projekt Nová syntéza s tím, že se chystá řádka koncertů, které proběhnou v Ostravě, v Brně, v Praze a taky v Plzni a v Hradci Králové. Ten první koncert v ostravském baráku bude 1. prosince. No jenom, abyste neřekli, že jsem vám o tom já neřekla víc. Lístky už jsou samozřejmě v prodeji.

0: práci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 6:30, dáme si společnou kávu. Bon Scott potom přikvačí, připraven dělat špinavosti za babku, ale nevím, jestli vy jste ready pro cestu z Prahy na Brno. Na D1 budou velké problémy, již začaly, poslouchejte.
2: Milan, ahoj, Kačenko, dobré ráno. Dál se něco do aplikačky, ale myslím si, že to je hodně aktuální. Teď jsem projel před 5 minutama po D1 z Brna na Prahu. A u Velkého Meziříčí na konci mostu ve směru na Brno se převrátil odvalník s autama. Je přes 2 pruhy, projíždí se jenom odbočovacím pruhem na benzínku, jo, a od Prahy je provoz. Před chvíličkou jsem teprve v směru Vodí hlavy potkal nehodovku, která jela. Ještě tam nejsou ani policajti, takže to bude masakr, je pátek dopoledne, jo, po ránu.
1: Ještě teda docela ráno, ano, u Velkého Meziříčí, prosím tě, na Brno. A není to
2: náhodou...

0: Ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě 21 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový brankář Antonín Kinský chybí v nominaci české reprezentace na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe. Je to kvůli plánovanému lékařskému zákroku. Chytat mají Kovář, Horníček či Staněk. Nukleární zbraně jsou krajní prostředek a slouží jako záruka suverenity, prohlásil to ruský prezident Putin při sledování jaderného cvičení Ruska a Běloruska. Kdo jezdí mezi Prahou a Kolínem vlakem, tak se musí připravit na nepříjemnosti.
2: Nad koridorem v území mezi Úvaly a Českým Brodem je u zastávky Roztoklaty silniční most. Ten musí být zbourán a místo něj Středočeský kraj postaví nový. Se zahájením prací se počítá ještě v letošním roce. Stavba omezí dopravu na silnici i na kolejích. Luboš Dvořák, Český Brod.
1: Bolevecký rybník v Plzni má před letní sezonou čistou vodu. Rozbory navíc ukazují velmi nízký obsah živin potřebných pro růst synic. A nakonec čínské značky Vivo a Oppo chystají vstup na trh akčních kamer. Novými modely s gimbalem a technologiemi z prémiových fotomobilů chtějí konkurovat hlavně DJI a GoPro. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Dobré ráno, o 6:45 z Rádia Beat, je 22. května, je pátek, svátek má Emil, taky je dnešek Mezinárodním dnem biologické rozmanitosti anebo den Sherlocka Holmese. Oslava narozenin sira Artura Conana Doyla 22. května 1859. V roce 1946 se 22. května narodil průkopník českého jazzroku, zapálený horolezec, cestovatel a taky soukromý pilot Martin Kratochvíl. Má dneska 80. No a já jsem si tady nachystala písničku kapely Jazz Queen, nebo spíše skladbu. Jmenuje se Tříšť a ukazuje geniální souhru kratochvílových kláves s kytarou Luboše Andršta. Na Jazzle ráno na beatu.

Martin Kratochvíl má dneska 80. Na beatu jsme si ho vyslechli s Lubošem Andrištem a Jazzkvé. Skladbu Tříšť jsme hráli. Ta je z desky Zvěsti a jsou to 2 roky, co vyšla v reedici a jako bonus je na ní i titul Past na kachnu, kterou Kratochvíl napsal pro stejnojmenou detektivku. Ta měla mimochodem premiéru v roce mého narození 1978. Kachna z beatu přeje krásné páteční ráno.

Dneska o víkendu mají být téměř letní teploty, tak víte co, pojďme se schladit k ledu. Ano, za 5 minut bude 7 nabítu jako obvykle výlet do zámoří na hokej. První finále východní konference vyhrál Montreal. V utkání, na kterém se vyplatilo přijít čas, totiž padly první dvě branky už v úvodní minutě. Nejprve se osmělili domácí Hurikáni, ale záhy přišlo srovnání a Canadiensi na výhru zadělali hned 4 přesnými trefami v první třetině. Nakonec vyhráli 6-2 a hlavním strůjcem toho vítězství byl označen slovenský útočník Juraj Slavkovský, dvakrát skóroval a na jednu branku přihrál. V bráně vítězného Montrealu vykryl 25 pokusů Caroliny, český gólman Jakub Dobeš. Tohle to je pražská kapela Voči.

0: Teď mi jenom došlo, že jak jsem před chviličkou mluvila o tom Stanley Cupu, takže se ukázalo, že ne vždycky pauza a odpočívka může být výhodou. Hokejisté Caroliny totiž 12 dnů nehráli ostrý zápas. V prvním dvou kole playoff vždycky své soupeře zlikvidovali 4-0 na zápasy. Zatímco Montreal měl v nohách dvě vyčerpávající série na 7 zápasů, ale prostě chlape byli v provozní teplotě a tak ten první zápas té finální konference nebo v finále té jejich konference vyhráli. No, takže taky se udržujte v tempu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Přestože budete muset třeba na D1 z Prahy na Brno zpomalit, ale nakonec to tak u velkého meziříčí není hrozné. Na konci toho přemostění na 144. kilometru se vyvrátilo nákladní auto, co převáží autíčka. Leží tam přes dva pruhy, je tam volný jenom jeden pruh, ale zatím to vypadá, že tu situaci zvládáte, protože kolona na D1 má asi jenom 2 kilometry a to zdržení je tam do 10 minut. Hodně taky lidi sjíždějí na 141. kilometru, ale nemám teda od policie zatím potvrzenou informaci, že by D1 zavřeli, protože vidím, že velké meziříčí průjezd městem je teda už jako docela dost ucpán. Tak jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 30.

0: CZ.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Dukly Praha nastoupí do klíčového zápasu o záchranu proti Baníku oslabení. Chybět budou Mila, Hunal a Kozma kvůli trestům. Dukle stačí k záchraně bod, Baník musí zítra od 14 hodin vyhrát. Cristiano Ronaldo s An-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou fotbalovou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním kole výhrou 4-1 nad Damascem. Prezident Pavel podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda neumožní účast na summitu NATO. Ministři o tom mají definitivně rozhodnout 8. června. Nepálská strana Mount Everestu má nový denní rekord. Ve středu stálo na vrcholu 274 lidí. Využili skvělého počasí a překonali dosavadní maximum z roku 2019. Severní trasa z Číny je letos uzavřená.
1: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Naši hokejisté odehrají další zápas zítra proti Slovákům. Sledovat ho bude Petr Plintovič.
3: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Javorové listy vyhrály 6-5 až v prodloužení.
2: Včerejší program dále přinesl vysoké výhry favoritů. Hokejisté Finska rozstříleli Lotyšsko 7-1, Švýcaři si pátým vítězstvím upevnili 100% bilanci po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Slováci přejeli Dánsko 5-1.
4: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
5: A je to, vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
1: Radio Beat. Classic Rock.

Dobré ráno, býťáci. Je minuta před 7:45, pojez se vypravíme do domu z obilí, co má stěny ze zelené papriky, stůl z tvrdého papíru a na zahradě z hektaru oblohy rostou žluté tulipány a třesně padají rovnou do pusy. V té písničce uslyšíme osobnost, kterou dneska uvedeme do beatové síně slávy. A zároveň taky adepta, já si myslím, bohužel příští rok pro kategorii In Memoriam. A samozřejmě, že nemyslím Petra Kalandru, toho už jsme uvedli In Memoriam před 20 lety. No letí to.

0: Je pátek 22. května a dneska při slavnostním ceremoniálu v Lokti nad Ohří vstoupí Zuzka Michnová do bítové síně slávy. Na palubovce ženské americké basketbalové soutěže se dneska zase proháněla i česká rozehrávačka Eliška Hamzová a 4 body, 6 doskoky a 2 asistencemi se podílela na výhře Minnesoty nad Torontem. Její parťačka nejenom z tohoto týmu, ale taky z reprezentace pivotka Emma Čechová dneska utkání sledovala jenom z lavičky.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Polský skialpinista Bartosz Kacper Zimský vystoupil bez kyslíku na Mount Everest a poté z něj sjel na lyžích. Jen týden po sizdul z hoce, tak během jedné expedice zvládl 2 8000. Sportovní bowling má nový historický zápis. Lukáš Jelínek ve finále mistrovství republiky v Olomouci předvedl první perfect game v historii finálových duelů a Jaroslava Lorence porazil 300-265. Zítra se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskuteční letošní první kvalifikace na velkou.
3: Příznivci turfu se tak mohou těšit na nejlepší účastníky českého překážkového sportu a dramatickou podívanou. Sobotní klání s celkem 8 dostihy začíná v 11.30 a samotná první kvalifikace na říjnový nejtěžší dostih roku je na pořadu ve 13.30. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.

Vítěci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty už bude 7:30 na D1 z Prahy na Brno u Velkého Meziříčí na konci mostu na 144,5 kilometru se převrátil podvalník na převoz aut, leží tam přes 2 pruhy. Kamiony brzdí už na 138. kilometru, osobním autem se v tomto místě zdržíte asi 15 minut. A opravdu to prosím přes Velké Meziříčí neobjíždějte, město je absolutně zarvané. Tak když jsme na D1 a jedeme do Brna, tak pojďme se podívat, jak to ještě vypadá před Brnem. Pravý pruh plný už od 170. kilometru, osobákem zpomalíte někde u Kývalky. A teď pojedeme do Českého Těšína. Po dálnici 48 u Frýdku Místku máme nehodu. Na 47. kilometru zasahují záchranáři. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté Pardubic poprvé v sezóně vyhráli v Brně a zdramatizovali semifinalovou sérii. Po vítězství 82-72 snížili stav na 1-2 na zápasy. Ani třetí duel série tak nevyhrál domácí tým. Letiště Praha spustilo kampaň s radami, jak se bez problémů odbavit. Upozorňuje také na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště, rozdílná pravidla v terminálech a doporučuje přijít s větším předstihem. Takzvaná mapa republiky v Krkonoších letos zřejmě roztaje už v květnu. Na úbočí Studniční hory je nejméně sněhu za 25 let. Maximum letos dosáhlo necelých 5 metrů. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží vstupuje do další fáze modernizace kolejišť a nástupišť v další části stanice.
2: Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku tak budou končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží by měla končit na konci příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, mladí v Česku nejčastěji vyhledávají informace pomocí AI chatbotů. Ve věku 15 až 24 let jsou chatboti před sociálními sítěmi i klasickými vyhledavači. Nejpoužívanější je ChatGPT. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Jsou to dva roky, co bylo trio Baláš Třihavka Pavlíček uvedeno do beatové síně slávy. Zítra při 23. ročníku to bude kapela Vítkovo kvarteto a určitě zahrají i kusy z jejich letošní desky Per to do mě, ať je po mně. Po Vítkáčích bude zítra konec, protože ti by v Lokti měli hrát jako poslední. Pojďme se podívat na jízdní řád 23. ročníku beatové síně slávy. Zítra amfiteátr bude otevřen ve 14 hodin a 30 minut. Od 15:45 začne hrát kapela Synkopy 61, což bude vzpomínka na Pavla Vrbu, kterého do beatovky uvedeme v kategorii In Memoriam. Od 17:45 spustí Roman Dragon s kapelou Futurum, tady se zaměříme především, ale ne jen na skladbu Zdroj. Zdroj další píseň, která uspěla v té skladbové kategorii. Od 19:15 Viktor Dyk s kapelou Wow a Vítkáči začnou v 21:15. No a pojďme se podívat i na dnešní večírek Rádia Beat. Amfiteátr otevře své brány v 16 hodin od 17. Red Baron Ben od 19. uvedení Zuzky Michnové do beatové síně slávy a od 20.30. dvojhodinový velký koncert Žlutého psa.

0: Queen s hostujícím kytaristou kapely Yes, Stevem Haem, a teď s vašimi pozvánkami na víkend. Tak, budu hrát staršího bráchu Malcolma Angusa z AC/DC, kapelu Easy Beats a George Younga a jejich největší hit Friday on my mind. Tak s dovolením se zaměříme na páteční, tedy dnešní kulturu. Na Dnech Orlové na rockové scéně u restaurantu Letiště ve 4 odpoledne spustí Iron Maiden Moravia. A dneska večer tam pak zahraje i Vypsaná fixa nebo Pražský výběr. Psal BJ, že už dneska večer proběhne ve Frištáku 11. ročník festivalu Sounds of Kotelna. Vystoupí Filip Vítů, Hluchý Dovrat, taky dva a Yamaha Oriental. Vstupné je zdarma, pivo, limo i něco dobrého jídlu. Bude tak, který dojdi. No a Martin píše, dobré ráno, nevím, zda už tato pozvánka čistě náhodou nepadla. Já jsem se probudinkoval výjimečně pozdě, ale dneska v pivovarské zahradě v Českém Krumově od 20 hodin hraje kapela Olympic.
1: Ahoj býťáci, z Plzně zdraví Jarda Soukup. Rád bych vás pozval na dnešní dvojkoncert kapel Extra Band Revival a Whitesnake Revival. Bude to open air vystoupení v Plzni v zahradě Kalikovského mlýna. Start je v 18 hodin a vstup do areálu bude možný už od 16 hodin. Když budete mít čas a chuť, přijeďte. Čau!

Tak premiéra Dalibora Svrčiny na tenisovém French Open se zase odkládá. Včera v Paříži neprošel posledním kolem kvalifikace a tak ta jediná z desítky našich může svoji šanci na účast v hlavní soutěži proměnit Linda Fruwirtová. Starší z tenisových sester hraje od 11 proti domácí Tanové. Ta je tak domácí, že už více být nemůže, protože se ve francouzské metropoli narodila. A nejvíce se proslavila, když při své premiéře ve Wimbledonu v roce 2020 porazila ve tříhodinové přetahované Serenu. Tak snad si s ní dneska Linda poradí. Mimochodem, Tanová je křestním jménem Harmony, což asi byla taky trošku předzvěst její budoucí kariéry, protože ona ještě, teda teď už se hlavně věnuje tenisu, ale s tím asi sekne, tak bude muzikantkou, protože stíhala ještě i u tenisu 2 roky navštěvovat konzervatoř, konkrétně se zaměřuje na hru na klavír. U elektrického piana už je nachystán Richard Wright.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Počítali jsme zlaťáky a už máme 2 minuty před 8 hodinou. Na dálnici z Prahy na Brno se u Velkého Meziříčí na konci mostu Vysočina na 144. kilometru vyboural podvalník s auty. Jezdí se tam jenom jedním pruhem připojovacím od pumpy. Kolona je od 130. kilometru a osobákem tam ztratíte asi 20 minut. Jenom levým pruhem se teď jezdí na dálnici na Třinec a Český Těšín u Frýdku Místku. Na 46. kilometru na obchvatu Frýdku a Místku se srazil nákladák s osobákem. A porouchaný tyrák teď vytlačují z tunelu Panenská na ústecké dálnici směrem na Německo, tak to tam zavřeli. Osobákem můžete prchnout na 80. kilometru a vzít to na Petrovice.
2: Dobré ráno, Kačenko, tady kamionák Martin. Hele, mám jednu úžasnou zprávu z dopravy. Kdo se chystá přijet od Brna do Prahy, tak za Spořilovskou, za připojením na jižní spojku, nám silničáři zavřeli pravej pruh, aby jsme se mohli kochat krásama Prahy. Takže momentálně s kamionem přes půl hodiny jsem skákal Spořilovskou.
1: Slyšela jsem snad v hlase Martina lehčí kyselý podtón. Tak, vidím, že je tady to omezení a taky vidím, že se do kolony na D1 na příjezdu do Prahy dostanete asi na 3. kilometru. A dobrá zpráva nakonec. Už alespoň tunel Panenská směrem na Německo na tom 38. kilometru zprovoznili levým pruhem. No paráda.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio.cz Radio B. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů. Zítra převážně slunce, na Moravě a ve Slezsku přechodně oblačno, teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Montrealu vstoupili vítězně do finále východní konference NHL. S českým brankářem Dobešem dnes porazili Carolina Hurricanes 6-2 a ujali se vedení v sérii. Golfistka Kristýna Napalová je po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Na vedoucí hráčky ztrácí 3 rány. Ministerstvo spravedlnosti podalo podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přestupkový úřad má řešit nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Vítěz předloňské Velké pardubické kůň Sexy Lord uhynul po těžké kolice. Desetiletý valák ze stáje HC Amfora Hora loni nedokončil závod kvůli poranění šlachy těsně před cílem. A nakonec česká firma využívá vyřazené baterie z elektromobilů k výrobě úložišť energie. Akumulátory rozebírá na moduly, testuje je s tím, že většina vyřazených má stále přes 80% kapacity. Kolik jich společnost zpracovala, to nám řekne Pavel Voska.
2: V roce 2025 to bylo více než 50 tun, ale to vlastně očekáváme, že to bude větší množství ještě a může to dosáhnout až 100 tun podle toho, jaký bude přísun a jak budou firmy vlastně odezdávat ty baterie.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 22. května 2026 a dáme si Accept.

0: pracujete na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará. Fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu. Takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, sweet home Alabama.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

0: Vodňany tento víkend patří rybářským slavnostem. Sice se klukům a holkám u vody říká tiší blázni, ale potichu a ani ohladu tam stoprocentně nebudou. A třeba už dneska si tam můžete užít koncert kapely Krausberry.
1: Ahoj byťáci, chci vás pozvat na dnešní akci do restaurace U Oříšku na krásném místě v Lipencích u nádherné řeky Berounky, kde od 19 hodin bude hrát náš česko-americký band Scuba Whisky. Hrajeme rock, blue a latino, prostě solidní big beat 70. až 80. let. Moc se na vás těšíme, díky Morgu.

0: 20. května dneska začíná 53. rally Český Krumlov, druhý podnik mistrovství České republiky v rally, ale není to jediná benzínem vonící akce nadcházejícího víkendu, však poslouchejte Šimiho.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Dřevorubci míří do Jihlavy. Závod seriálu Eurojack se uskuteční o víkendu v letním kině, doplní ho festival minipivovarů a koncerty. Ve sportovním centru Nymburk se zítra uskuteční mistrovství republiky v taekwondo ITF barevných pásků. O tituly bude bojovat přes 300 závodníků z 23 oddílů. Mistrovství republiky v motokrosu bude pokračovat třetím závodem ve Vranově u Brna, více Petr Kovář.
3: V královské skupině MX1 vede sice Vaše Kovář, ale bod za ním je silná dvojice motokrosařů Slovák Palo Repčák a malkovský jezdec Kuba Terešák. Ve slabší třídě MX2 máme dokonce dva lídry se stejným počtem bodů, další Slovák Jara Katriňák a Tomáš Pikard z HT Group. Juniorské 125 vede Stanislav Pojar z týmu JG Moto Action a ve veteránech jasně dominuje Petr Bartoš z Orionu Litomyšl. Nedělní závody začínají ve Vranově ve 13 hodin, dopoledne jsou o 10 hodin kvalifikace.
2: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladit.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8:30. Podválník, co si ustlal na dálnici z Brna na Prahu. Ne, opačně, z Prahy na Brno, na konci mostu Vysočina u Velkého Meziříčí na 144. kilometru. Už je zase na kolech. Odtlačují ho na přilehlou čerpačku, tak snad se ta kolona, co je od Měřína, od 134. kilometru brzo rozpustí. Brzdí se také na trase Česká Lípa Mladá Boleslav na 38. v Doksech překážka. Váží nehoda se zraněním.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový brankář Antonín Kinský chybí v nominaci české reprezentace na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe. Je to kvůli plánovanému lékařskému zákroku. Chytat mají Kovář, Horníček či Staněk. Nukleární zbraně jsou krajní prostředek a slouží jako záruka suverenity, prohlásil to ruský prezident Putin při sledování jaderného cvičení Ruska a Běloruska. Kdo jezdí mezi Prahou a Kolínem vlakem, tak se musí připravit na nepříjemnosti.
2: Nad koridorem v území mezi Úvaly a Českým Brodem je u zastávky Roztoklaty silniční most. Ten musí být zbourán a místo něj Středočeský kraj postaví nový. Se zahájením prací se počítá ještě v

Tak býťáci, připravme se na verzi Ozzy 2.0. Syn Jack a manželka a manažerka Sharon Osbornovi připravují budoucnost, ve které bude Prince z temnoty žít digitálně. Dvojice se tento týden objevila v Las Vegas na největším světovém

veletrhu zaměřeném na licencování značek a rozšiřování duševního vlastnictví. Měli tam tito dva spolu přednášku na téma trvalý odkaz rockové ikony a jeho rodiny, Ozzy Osbourne a Osbournovi. Může nám to přijít jakkoliv ujeté, ale slibují, že ať už bude jakákoliv digitální verze pána Osbourna, tak podstatné je, aby zůstala věrná Ozzyho skutečné

Už ani ne měsíc a máme v Praze Stinga. 21.6. zaspívá na festivalu Metronom. Býťák Vašek zase upozorňuje, že dneska večer vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady absolutní špička českého skáčka kapela Green Small Troll. Tak, děkuju za pozvánku Vaškovi a mosteckému hudebnímu spolku. Pod komínem v pivovaru Záhlinice bude dneska zpívat Honza Macků. Ostatně Proteus vám poví více, protože už za necelých 20 minut bude tady ve studiu Beatu společně s Vejvodákem. I dnes nás čeká pořad Rockerova rána. Je pátek. A večer v Brně můžete do Sona zajít na koncert kapely Slade.

Včera byli Slejdi v Hradci Králové a dneska budou hrát v brněnském Sonu. Mimochodem, v téhleté písnice, kterou jsme teď poslouchali, měl Dave Hill vypůjčenou kytaru. Dorazili do studia a tam najednou zjistil, že futrál od kytary je prázdný. Ano, tohle si třeba pamatuje i Vláďa Mišík, když se chystal hrát před Rolling Stones v Praze. Tak i Dave Hill má tuhletu zkušenost, ale vedle zrovna nahrával Peter Frampton, tak mu jeden z nástrojů půjčil. Je 9:15. Dobré ráno.

Dáme Honzu Holečka s Pavlem Marcelem, ale pro býťáky, kteří to neslyšeli v časných ranních hodinách, taky si dneska trošičku přispinknuli, jak už mi tady jeden psal. Pojďme se podívat na víkend v Lokti, který máme před sebou. Dneska večírek Rádia Beat s tím, že amfiteátr bude otevřen ve 4 odpoledne. První kapela bude to Red Baron Band, pustí v 17 hodin. Od 19 uvedeme Zuzku Michnovou do beatové síně slávy. Těším se, co pak nám zaspívá. A od 20.30. dvojhodinový velký koncert kapely Žlutý pes se spoustou hostí. Zítra 23. ročník beatové síně slávy. Areál otevřen ve 14.30 od 15.15. začne hrát kapela Synkopy 61 a uvedeme do beatové síně slávy In Memoriam textaře Pavla Vrbu. Následovat bude Roman Dragón, jehož písnička Zdroj vstoupí do beatovky. Ještě od 19.15. před Vítkovým kvartetem Viktor Dix s kapelou Wow a kapela Vítkovo kvarteto od 21.15 do 22.45.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Honzu Holečka a Pavla Marcela tady po 9. hodině, tedy už za 5 minut v pořadu Rockerova rána, vystřídá Proteus a taky Vejvoďák. Já ještě prozradím, že máme novou nehodu u Šternova na D1 z Prahy na Brno, pozor na 40. kilometru. Tam je trošku kolonka, koukám, že u Velkého Meziříčí už je provoz téměř plynulý, tam jsme na 144. kilometru. Na konci mostu Vysočina měli vyvrácené auto převážející jiná auto. Takže ten podvalník už je odtlačen na přilehlou čerpačku, provoz plynulý, jenom pozor v opačném směru. Začalo už ode dneška víkendové opravování mostu a tak tam zavřeli pravý pruh, takže tam taky trošku zpomalíte. No a jak vypadá zpomalení před Brnem na D1, tak počítejte s tím, že se zaseknete u Ostrovačic, ale my jedeme dál. Hezký víkend v Lokti přeji všem.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů. Zítra převážně slunce, na Moravě a ve Slezsku přechodně oblačno. Teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Belgický cyklista Segert vyhrál 12. etapu Gira d'Italia po solovém úniku těsně před cílem. Růžový trikot lídra si udržel Portugalec Eulalio, Jan Hirt dojel ve stejném čase jako vítěz a celkově je 18. Běloruský vůdce Lukašenko odmítl, že by se jeho země chtěla zapojit do války proti Ukrajině. Prý je připraven jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským o vzájemných vztazích. Online supermarket Rohlík umožňuje dokončit celý nákup přímo v AI chatu, včetně platby uloženou kartou. Asistentka Maja sestaví košík, vybere čas doručení a nákup zaplatí bez přesměrování mimo chat. Služba funguje na webu, v mobilu i na WhatsAppu a počítá i s napojením na hlasové asistenty. A nakonec den knihoven proběhne v úterý i na Brněnsku.
2: Letošní ročník se ponese v duchu hesla Jak se dělá knihovna a ukáže, že knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, ale také centry vzdělávání, kreativity a společenského dialogu. Čtvrtý ročník Dne brněnských knihoven nabídne program pro školy i širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit například na workshopy, tvůrčí dílny i kulturní program pro všechny generace. Od tanečního vystoupení po cestopisné vyprávění o knihovnách v exotických zemích. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák s hostem Rádia Beat.
3: Jakou ránu po ránu má Proteus?

0: rána na Beatu.
1: No, musím ti to vyvrátit, Honzíku, všichni jsme se narodili pro Big Beat, mimochodem hezký ráno, vítej ve studiu Rádia Beat.
2: Krásný ráno.
1: A Proteus na Beatu jsme samozřejmě rádi, ale jak tady zpíval ten člověk, myslím si, že to byl ty zrovna, že všichni jsme se narodili pro Big Beat. Já jsem ti teďko ráno potkal takovou osobu, voháknutou prostě do takového divného hávu, se sluchátkama na uších, a ten se rozhodně pro Big Beat nenarodil. Ten 100% poslouchá úplně něco jiného než Big Beat.
2: A teď tyhle, by byla sranda, kdyby si sundal ty sluchátka, měl tam třeba Ozzyho, že?
1: Takhle, samozřejmě možný to je, ale podle toho, jak byl voháknutý a co měl na nohou, tak si myslím, že to bylo spíš něco ostřejšího než Big Beat.
2: Jo, takhle.
1: Jo, že to bylo ještě za hranice normálního slušného Big Beatu.
2: Hele, je to myšleno tak, že my jsme se všichni narodili pro Big Beat.
1: Jako, myšleno, tak, ano, jako my.
2: Jako ta naše rodina.
1: Rodina, generace naše a vůbec tak, jako bylo milo nás pět, že jo, my kluci, co spolu chodíme, tak my býťáci, co spolu tak nějak jako žijeme.
2: Ano, ale
1: musím ti to potvrdit, my jsme teď byli ve středu v Liberci, byli jsme tam na první býťácký pumpě a lidi tam za náma jezdí, my jsme tam 6 hodin prostě na jednom místě vždycky, dopředu to tím lidem dáváme vědět a oni za námi jezdí a poroučejí si muziku na přání, někdo přijede, že chce třeba na auto nastříkat logo, rádia, ví,
2: tak mám. Zajímá, mimochodem, takový,
1: no tak to ti můžeme stříknout, ale klidně na čelní sklo, až budeš potřebovat.
2: Jo, jo? To se může, jo.
1: Jo, no nemůže, no, ale pro tebe to uděláme. Ale ne, že zapni stěrače, to bys to celý znehodnotil a hlavně rozmazal by si ty barvy po celém sklu, že to nikdo neuměl. Ale my máme taky šablony veliký, fakticky to je takhle 50 na 50 a vlastně to logo stříkáme těm lidem na auta. Většinou na auta, s kterýma přijedou, jo. Nestalo se možná výjimkou, že by někdo ukázal, hele, tak třeba tamhle na to auto a my jsme, jo, to někomu nastříkali, než o tom věděl.
2: To byl soused,
1: pak to byl třeba soused. To se ale nestalo. Ale chci říct, že skutečně je to rodina. Jo? Že ty lidi, za prvý na tu pumpu jezdí lidi, ať je to v Liberci, nebo v Brně, nebo já nevím, jedeme do Českých Budějovic, kamkoliv, tak přijíždějí lidi z různých míst a jedou jenom na tu pumpu, protože je to jako setkání těch býťáků. Jo?
2: Jo, jo.
1: Je to prostě komunitní rádio, kdy ta komunita mezi sebou funguje a každý, kdo tam přijde, tak už se i ty lidi třeba mezi sebou znají, protože se na těch pumpách samozřejmě 99% nebo 95% těch lidí jsou unikátní, který tam přišli, protože tam je to rádio, že hrajeme na to. Ale pak je tam těch 5%, který to objíždějí s náma jako tour a je to takový setkání, já nevím, k čemu bych to přirovnal, fakt je to hezký.
2: Rodinný setkání.
1: Dokonce mě to potom přijde i takový, jako že to člověk nedělá zbytečně, že prostě ty lidi to poslouchaj a jsou to prostě býťáci. Zaplať pánbu, že se jmenujeme Rádio Beat. Jo, protože a jsou to býťáci.
2: Teď přemýšlím jako nějakým vtipným názvem.
1: Jmenovat se Rádio Čůr, tak to nemůžeme dělat, že jo?
2: Ty brďo, no. Ale jako pro mě osobně je fakt moc hezký to, že my ty jako koncerty a tu naši jako rodinu máme vlastně jako takovouhle přesně. Ty lidi chodí ty samý tváře. My s nima žijeme i ve smyslu, jako, že víme, má nemocný dítě, tak přijde příště, tak co, už je zdravý.
1: Jasně.
2: Jo, nebo svatba, rozvody, všecko jako prožívají s náma. A to je super.
1: Takže
2: jo,
1: ty
2: jako
1: vylezeš vlastně na koncert, koukneš do první, do druhé řady a vidíš, hele, tak ty jsou v pohodě, ty jsou zase spolu, už je tady zase,
2: no,
1: vidím.
2: Jasně,
1: ale tadle ten, co tady byl, ten třetí zleva, ten už tady podle mě třetí, čtvrtý koncert není. A pak se dozvíš, že byl na operaci s ledvinovým kamerem, že jo? Takže jo, měl pauzu.
2: On mi to napíše, že píšu, proč si nebyl, že jo? Všecko jim.
1: Ne, ale to je ale hezký, ne? Takhle to přece má fungovat. Jo. A myslíš, že třeba světový hvězdy, teď to přenesu, jak jsi mluvil, že třeba Ozzy Osbourne, teď už teďko asi to nezjistí, ale že oni tu komunitu měli jakoby celosvětovou, je to jako o level vejš, anebo je lepší spíš taková ta národní? Víš co, jestli on měl třeba takový fanoušky, s kterýma se znal a věděl, že když přijede, já nevím, do Brazílie, takže má taky v té první řadě ty svý Brazilce.
2: Myslím, že to pro.
1: Jo?
2: Hele, my teď byli se ženou na tom novém filmu o Maidenech.
1: Mm-hmm.
2: Úžasný, mimochodem, doporučuju.
1: Jo.
2: Sice teda kino prázdný, ale to je za zvěst druhá.
1: Ono se to teďko obrací. Kino prázdný, kostel plnej.
2: Jo.
1: No.
2: No nicméně, tam jako fakt ta rodina je jako intenzivní. Akorát, že samozřejmě Maideni jsou obrovský, že jo?
1: Mm.
2: A jako takový ten fanoušek v té první řadě, třeba, já vím, Javier Bardem, jo? Tak, jako, že který tam pak mluví. Tak, ale pořád je to prostě fanoušek, co nevynechá jediný koncert a jako sledují to a intenzivně prožívali, když odešel Dickinson. Jo, že to je fakt, je to rodina, no.
1: No
2: já si myslím, že třeba jako v popu nevím, já jako se tam nepohybu.
1: Ale asi taky, jo.
2: Ale nevím, jestli to takhle má, jako.
1: No, jako samozřejmě ty komunity těch jednotlivých fanoušků, jednotlivých žánrů určitě fungujou. Jo, ale nejsem si jistý, vidíš to třeba na festivalech. Když jdeš na festival, který je silně taneční, tak se podívej na to, jak to tam vypadá a jaká je tam atmosféra a co tam lidi dělají. Když jdeš na Metal Fest, tak víš, že se tam nikdo s nikým nepopere, nikdo tam nikoho nezbije, ty lidi po sobě uklidí a den po akci je to tam jako, jako den před akcí.
2: A když se někomu udělá blbě, tak mu všichni pomůžou a nešlapou po něm, že jo? No.
1: Dneska, ne, ano, ano, přesně tak jsi to popsal, ano, to je vlastně definice toho. Tak, ty seš hudební dramaturg, jo, ne, neříkám, že v životě, i když vlastně ano, ale tady pro potřeby dnešního vysílání až do 10. hodiny vybírá Proteus muziku. Mám takový pocit, že by si si mohl klidně dát i nějakou svoji vlastní, jo, ale nechám to na tobě.
2: Hele, mně to je takový jako blbý hrát si svoje vlastní věci, ale když už tady jsem, tak...
1: No jasně. Takhle, když už tady jsem, je jedna z těch písní tvojich, jo? Myslím si, jak se to ne... Když už tady... Jo, když už jsem tady. Když už jsem tady. Aha. Ale zase na druhou stranu, když už seš interpret a autor, který má skladbu, která se jmenuje Zvíře v díře, to, je, to by byla blbost jít zahrát.
2: Já jsem pro.
1: Jo, dobře, tak Zvíře v díře, jenom si můžete představovat, jak to zvíře, tak samozřejmě i tu díru, pochopitelně.
2: Ano, a není díra jako díra.
1: Přesně.

0: Honza Macku, tedy Proteus, hostem Rockerova rána v programu Rádia B. Tohle bylo Zvíře v díře. Honzo, my jsme teď tady spolu probírali reality show různý, do kterých bychom se chtěli dostat, ve kterých už jsme dávno byli.
1: Já bych chtěl takový, jak jsou tam ty nádherný namakaný, tam mě určitě hrozně chtěli.
0: Jako namakaný, myslíš?
1: A na tom ostrově?
0: Na ostrově, a jakože se snaží získat tu ženu, nebo se snaží...
1: Já nemám telku.
0: Ono je jakoby různě, jo? Některý jsou reality show, že musíš přežít, jo? Jinak tě zabijou.
1: Vyhraje
0: ten nejsilnější, no. Takhle, já to vidím jenom v těch promech, nebo v těch upoutávkách. Aha. Taky jako vteřinu jsem se na to nekoukal.
1: Já právě taky.
0: Ale ty jsi mi teďko prozradil věc, že ty jsi vlastně šťastný člověk v tom, že ty nemáš televizi.
1: Jako ten přístroj mám.
0: Jo.
1: Ale
0: platí z něho, že jo?
1: Dvakrát pro jistotu.
0: Zatím ještě. Plet,
1: ale nekoukám na to. Aha. Koukáme fakt s dětma na pohádky. A já koukám na Vetřelce, to je moje. To jsem viděl snad milionkrát. A jinak jako, že bych si pustil jako telku jako takovou, to třeba 10 let si nepamatuju.
0: A že ty na to Vetřelce, že nás poslouchá tvoje žena, samozřejmě zdravíme, pochopitelně.
1: No jasně.
0: Že ty na to Vetřelce skrze tu Sigurny taky trošku jako koukáš, že se ti líbí ta holka jako mě.
1: Člověče, teď si mě zahnal do situace, kde bych asi...
0: Já znám tvoji ženu, ta to pochopí, řekni to.
1: Dobře, týden budu bez večeře, ano, je to venku.
0: Je to štramanda, jako oni dobře věděli, koho obsadit do toho filmu, jako samozřejmě na výběr měli ze široký škály. Ale ta Sigurny a jak ty Vetřelci postupně stárnou, tak mně přijde, že ona, nedá se říct, že by nestála to žádná ženská, že nemůžeš jí maskovat, jak chceš, ale je to tak jakoby hezký,
1: jo,
0: to přijde.
1: No. A ona jako fakt uměla minimálně zahrát to, že fakt jako zvládne situace, který by jen tak někdo nezvládnul.
0: To jo, já si pamatuju jako asi fakt jako kluk možná ještě teda, když byli první Vetřelci. Já nevím, ty jsi Vetřelce Lok, kdy byl první Vetřelec?
1: 79.
0: No vidíš, to jsem šel do první třídy. Uh-huh. Ale já si tam pamatuju z jednoho toho dílu toho Vetřelce, jak oni jdou vlastně po té lodi, po těch kovových schodech perforovaných, a teď je tam ten sliz a ten jeden projeví obavu z toho slizu, co to jako je, a ten druhý mu říká, prosím tě, někdo si tady vysmrkal, a tam takový koláč dvou a půl litrovej slizu.
1: A pak ještě ten další řekne, jestli se vám tam to líbilo, tak z tohohle budete nadšený, a tam nepůlka lodi chybí.
0: Ale my jsme jako děti prostě říkali, jak dlouho musí člověk smrkat, aby nasmrkal dvě a půl litru prostě toho slizu. Jo. Spoustu dnů, to ani neskoušejte doma, jo, co vám tady říká. Mimochodem, jenom důkaz toho, že Proteus Honza Macku má svůj štýl, ať už teda vetřelkovský, tak je i jeho dnešní outfit, protože má na sobě bílé tričko s nápisem Old School Heroes a těmi hrdiny staré školy jsou Bud Spencer a Terence Hill. A to triko je ještě navíc tak dobrý, že je celý černobílý, akorát ty modrý oči Terence Hilla jsou fakt modrý, že to z toho jako...
1: A ty byly modrý.
0: Vlastně
1: jsou podáž,
0: to, já si pamatuju dva lidi, kteří mají takhle dominantně modrý oči. A to je Terence Hill a Wayne Gretzky. Protože jak řval v 98. na té střídačce po tom, co prohráli na ty nájezdy, jak věděl, že se nedostanou teda do finále, tak tam ty jeho modrý, uplakaný oči, nejdřív z profilu, potom i zepředu, a vůbec i v záběrech, kdykoliv na Wayna Gretzkyho bylo, jakákoliv fotka, jak má ty modrý oči, tak to mi jako evokuje tenhle ten pohled. No. Chudák, jak byl smutný. Je, to byly časy, 98. rok. Pamatuj si na to ještě, co jsi ty dělal v 98. Když zrovna jsme udělali ten turnaj.
1: Já byl jako, kolik mě bylo, už to nebudu počítat. Pamatuju si to, ale já jsem byl smrát ještě, těžko říct. Ale dělal jsem Big Beatovi.
0: Jo.
1: No, já vlastně si nepamatuju, že bych dělal něco jiného od pátý třídy. Třeba.
0: Krom Big Beatu, krom muziky jako takový, tak samozřejmě k tomuhle tomu všem patří i videoklipy. A já to říkám z toho důvodu, jenom jsem na to přestoupil, protože teď je připravená skladba, která se jmenuje Anthropoid. Ty jsi říkal a připomněl jsem mi to, že teď bude výročí tyhle vojenské operace. Jsou historici, kteří neradi slyší, když se říká atentát na Heydricha, protože ona to byla vlastně vojenská operace. Aha. Potom by vlastně všechny ostatní vojenské operace musely být atentáty, když si chtěl někoho teda odstranit. Ale ty máš skladbu Anthropoid a k tojí skladbě teď půjde ven videoklip, je to tak?
1: Přesně v den výročí, to znamená příští středu půjde ven. A věřím, že fakt je emotivní hodně. Ta písnička je za mě emotivní.
0: Tak si pojďme si emotivně dát emotivní písničku.
1: Dobře.
0: A pak si na to naplácneme ten videoklip, který samozřejmě ty máš v hlavě, ale pokusíš se nám ho jakoby vytmavit a vybarvit ještě předtím, než ho potom vizuálně uvidíme.
1: Dobře.
0: Tyba, to byla věta zase teda. Vizuálně uvidíme.
1: Ano, uvidíme vizuálně.
0: Poslouchat nás profesor českého jazyka, tak by nám pěkně vycinkal teda. Mě osobně určitě.
1: Chodí rozhořčený dopisy?
0: Dopisy naštěstí nejdřív v pondělí dojdou, jestli přijdou.

0: Josef Gabčík, rotmistr Jan Kubiš, četař aspirant Josef Valčík, štábní rotmistr Adolf Opálka, četař Josef Bublík, četař Jan Hrubý, četař Jaroslav Švarc.
1: Jan Macků, Proteus ve studiu Rádia Beat, jenom chci říct, že je 9.23, my jsme si řekli 7 slov a nějak nám to strašně rychle utíká. Videoklip ke skladbě, kterou jsme teď slyšeli, tedy ke skladbě Andropoid. Je to videoklip, který půjde příští středu do, dá se říct tedy do éteru, asi normálně na platformách to najdete, tam kam jste zvyklí chodit na videoklipy, tak tam, když potom půjdete, tak vlastně si to můžete pustit. Co v tom videoklipu je jako emoční, jak jste to pojali?
2: Pojali jsme to hodně.
1: Počkej, já ti musím vždycky vyjet mikrofon.
2: Já nejsem červený, už jsem.
1: Až teď, vždycky, když jsi červený, ale to je moje chyba, promiň.
2: Pardon. Už se červená. Pojali jsme to fakt jako hodně emotivně a hlavně jako ta myšlenka primární je fakt připomenout ty věci, které se udály. A ukázat je v trošku jako jiným svět, nebo jiným světle, ale trošku jako připomenout, že to mělo hlubší rozměr a že vlastně díky tomu, co se stalo, i když jako je to takový sporný a pak víc než 1500 lidí zařvalo kvůli tomu, co začali nacisti vyvádět, že jo, jako odvetu, tak ta historie na to kouká tak, jako bylo to vůbec dobře, špatně, jo, pak to byl brutál, že jo, co se začalo dít. Ale na druhou stranu díky tomu jsme po válce nebyli braní za kolaboranty a Československo tenkrát bylo braný jako na straně vítězů, že
1: ano,
2: jo.
1: Ano.
2: Protože jinak naše vláda tady všecko odevzdala, exilovou vládu s tou si vytřeli zadek, že jo. A tak kdyby tohle neudělali, a ještě další samozřejmě akce odbojový, no tak bychom byli na straně ty blbý.
1: A tohle, tak ta skladba jako taková, tak to tě, když jsi to psal, tak to bylo z tohoto důvodu, že tě to zajímá, ten historický fakt si prostě pojal a přenesl to do té muziky. A už když si tu muziku psal a věděl si, že vyjde vlastně na té desce, tak si věděl, že je to právě tenhle single, který potom půjde ven s videoklipem. Už jsi si to jako dopředu maloval, třeba před tím rokem, rokem a půl, že na tuhle tu písničku by se dal krásně napasovat videoklip.
2: Jo.
1: Jo.
2: Trvalo to chvilku, ale jako věděl jsem od začátku, že na to chci udělat klip, akorát to chtělo svůj čas a ten přišel teď.
1: Víš, jako, já o tom mluvím, nebo ptám se tě na to z toho důvodu, že to není tak jednoduchá věc, jo. Jo, close your eyes when I kiss you tomorrow, I miss you, tam je mi jasný, jaký bude videoklip, jo. A Beatles prostě to, ať se na mě někdo nezlobí, to bylo trošku jednodušší, ale tohle to je jako podle mě těžký téma, ne? Že už jako když tu muziku skládáš na napasovanou na ten fakt historický, který se udál, a ještě k tomu máš někde tady vzadu v hlavě už představu o tom, jak by měl vypadat videoklip. To mi přijde takový jako trošku umělecký už, ale no.
2: Já to nevím, to musím nechat na posluchačích. Ale já píšu texty, napsal jsem jich fakt jako relativně už dost za ty roky, tak je píšu vždycky jako obrazově. Já si představuji ten klip a píšu vlastně klip, jo. Takže mě potom i pro bývalou kapelu jsem dost klipů dělal,
1: jo.
2: Minimálně scénářově, protože jsem vlastně rovnou viděl při psaní toho textu jako ten scénář.
1: Ale a má tohle každý? Já nejsem autor, já jsem nenapsal nikdy žádnou písničku.
2: Já žádnou dalšího neznám.
1: Ale jestli každý...
2: jako ve smyslu, že bych se s ním hovořil o tom.
1: Jo, že už píše písničku a u toho už vidí ten videoklip. Jako.
2: Hele, nevím, to každý asi funguje jinak. Vím, že hodně lidí je překvapených, že já nepíšu básničky, ale já píšu vždycky jenom na muziku. Napsal jsem třeba 250 textů pro spoustu interpretů, kromě teda nás. A nikdy jsem nenapsal básničku, která by se zhudebnila. Já to nedělám, já prostě píšu, jako slyším hudbu. A představuju si děje a píšu text. A byla prča teda, asi nejvíc překvapená byla Lucka Bílá, když jsem pro ní psal jednu písničku, tak já ji naposílal v obrázky, no obrazy teda, by se neurazili znalci, od Moneta. Že mi to jako evokuje ten text, mi evokují tyhle obrazy, tak to jsem sám myslel, že jsem úplně sytý.
1: Ale je pravda, že si pamatuju, že v jednom rozhovoru, který jsme spolu dělali, tak bylo, že jsme hráli nějakou písničku tvojí a ty si říkal, auto si úplně představuju tu auto arenu, ten front drop, jak jde dolů, jak to spadne a teď prostě do toho.
2: To byla ta první, co jsme
1: že hráli. Jo. No. Jo, furt to tam jako máš.
2: Zatím,
1: ta představa
2: zatím
1: tam je.
2: Se to furt představu.
1: Výborně. Ten jeden ze zahraničních umělců, už o něm byla dneska řeč, je Ozzy Osbourne a ty si teď si poručil právě Ozzyho Osbourna. Jo. Asi taky to se vmáčknul tenhle ten člověk do toho tvýho
2: to je
1: úžasné, srdce.
2: To je normálně tomu. Jako hudba se, to jak kdyby se udělal trichtýř z vesmíru prostě hudební a zaměřil se na něj, on to byl šílenec úplně. Jo.
1: No to chci říct, on byl jako vzorem pro spoustu, pro, dá se říct pro miliardu býťáků, ne, rockerů. Jo? To nepřeháním, no. To číslo. Ale přitom, když to byl člověk, který dělal jenom samý jako zlý věci, vošklivý věci, nechoval se vůbec, jakože by si podle mě měl dát děti příklad.
2: Ale dělal úžasnou dělal úžasnou hudbu. No. A když si to poslechneš, jsme se před chvíli bavili, když vydal poslední desku, to je starý chlap, který by mohl jet furt dokola, já nevím, jako AC/DC furt dokola to samý, že furt je to dobrý. Ale on byl tak moderní, i v tom svém, jako, no, i na sklonku života byl moderní, měl kolem sebe mladý lidi.
1: Takže my vlastně můžeme říct takový poselství, jakože děti, i když jste sígrové, můžete se z toho vykoupit tím, že budete dělat kvalitní muziku.
2: Jen to nepřehánějte, prosím, pěkně.
1: Ano, ano.

0: Jako promiň, Honzo, ale otázka jasná. Jak to, že Arakain tady a Padža Satanás, jako když to je... To je... Panečku, to jsem jako nečekal, že zrovna tuhle vybereš, jo.
1: Hele, ale... dva důvody. Jednak to mám rád. Mám rád tu éru s Alešem Brichtou. Mám rád Aleše Brichtu.
0: Ano.
1: V podstatě i kdo se podívá na moje texty, tak jistě si všimne určité inspirace.
0: Ano.
1: Aleš mi byl skutečně inspirací od dětství. A ten druhý důvod je, že to má ráda moje žena, jak jsem ji chtěl potěšit.
0: No pozor, ale to, aby se tvoje žena i připravila, protože i ta další bude z jejího portfolia oblíbených kapel, ano, a interpretů a muzik a skladeb. Nicméně, když se podíváte na stránky proteus.cz, za prvý najdete tam vlastně všechny datumy koncertů, ten nejbližší je zrovna dneska, kam dneska? To jdete za komínem?
1: Dneska hrajeme za komínem, no. Na slavnostech piva v Záhlenicích. Moc hezký místo, krásný areál.
0: Jo.
1: A dobrý pivo.
0: A na stránkách proteus.cz máte všechny ty koncerty sesumírovaný s datumama, kde, proč a jak. A pak je tam jedna taková klauzule, bych to nazval, i když úplně nevím, co to znamená klauzule, ale přijdeme jako dobrý slovo. Jsem vědec na poli ochrany přírody proti suchu a změnám klimatu. My jsme tohleto už spolu řešili několikrát. Ty jako pan učitel máš k tomuhle tématu velmi blízko a vím, že jsi mi to jednou vysvětloval a já bych byl hrozně moc rád, kdybys mi to ještě jednou vytmavil. Jak vlastně je to celý propojený, ty jsi tady hovořil o tom, že když jdu do lesa, tak vlastně pod tím lesem, dole, pod povrchem, tak je ještě něco, co my nevidíme, ale ten les jo.
1: No a je to jako většinou, že toho, co nevidíme, je víc, než toho, co vidíme. Takže pod tou zemí se toho děje vlastně výrazně víc, než nad zemí.
0: To znamená, že ty stromy mezi sebou nějakým způsobem třeba, nebál bych se toho výrazu, jakože komunikujou.
1: No
0: je to tak? Jo.
1: Oni si, celkem ten les se chová a velmi jako zvláštně zajímavě a čím dál vlastně zjišťujeme ještě víc a víc, jak je to zajímavý.
0: Rozpovídej se, když máš touhu, já tohle rád jako poslouchám.
1: Jakože třeba ty stromy navzájem si pomáhají, dodávají si cukr třeba dospělým dětem, malým a podobně, jo, že spolu komunikují i na téhle úrovni, že se starají vlastně o děti. A zároveň spolu komunikuju i tím stylem, že když třeba na jedné straně lesa začne brouk žrát stromy, tak na druhé straně okamžitě ty stromy se začnou bránit, i když tam žádný brouk zatím není, začnou pumpovat látky, no, který jako proti broukům.
0: Jasně, mluvím třeba jako o kůrovci teďko třeba konkrétně.
1: Konkrétně o kůrovci, takže a vlastně velmi rychle, jo, jako, že to je jak internet prostě lesa, jako super rychlostí si to mezi sebou řeknou.
0: To je to slovo,
1: přes houby,
0: to je to všem, slovo, ty jsi vlastně říkal, že tam je taková síť, už si vzpomínám, ano, vlastně Avatar jako film, tak ten to naprosto přesně popisuje. Jo? Jak to vlastně v té přírodě je.
1: Jo? A my jsme na to trošku zapomněli, ono to teď bude znít jako voodoo, jako nějaký indiánský věci, ale ono to jako něco na tom je. Jo? To, že jsme na to zapomněli, neznamená, že to není. A dokonce se teď přemýšlí o tom, že ty stromy jsou provázané na kvantové úrovni, protože si povídají tak strašně rychle, že to překonává rychlost světla, že jo? To povídání, ta informace.
0: Aha.
1: Jo? Takže,
0: což by kolega Einstein neslyšel rád.
1: Nebo naopak.
0: Jo.
1: Nebo naopak. On to možná jako věděl velice dobře už tenkrát.
0: Ano.
1: Nicméně jedna z možností, která se zatím teda jako spíš takový sci-fi je, že jsou ty stromy kvantově provázaný, takže v jeden čas jsou vlastně ty informace na všechny.
0: Chceš říct, Honzo, že tenhle svět neřídí lidé, ale stromy a příroda jako taková. To je asi vlastně, to je pravda.
1: Hele, já myslím, že ono jako třeba je úplný extrém, jako jsou jako špičkoví houbaři, nemyslím tím, že sbírají houby, ale vědci, mykologové,
0: ano,
1: který tvrdí, že je les jako takovej teoreticky může být projektem těch hub, že oni, ta houba je vlastně obrovský organismus a ona si může teoreticky, teď jsme hodně teda daleko, aby mě lesáci neukřižovali, ale je teoreticky možný, že ta houba si ten les pěstuje.
0: To znamená, houba je chytrá, inteligentní a čas od času nám nahoru pustí nějaký svůj plot. My máme radost, že najdeme takovýhle hřiba, ale je to jenom proto, že ona, ta houba ví, že člověk přijde a vezme si ten produkt, něco jako když stíhačka odhazuje falešný světlice, aby ta raketa šla za ním, za tím a ne za tím.
1: To nevím, Čeče, ale myslím si, jako co to tak sleduju, tak ta příroda je tak obrovská, tak jako stará a vyvinutá. My jsme strašně mladý druh jako lidi, tak já myslím, že houby si možná ještě ani nevšimli nějakých lidí.
0: Takže vlastně celý ten les může být jedna veliká houba, někde kolik, třeba metr, dva pod zemí, tři
1: ještě
0: metry,
1: víc, hodně, ještě klidně tam, víc.
0: Jo, a celý je to takový, proto se to vlastně říká, že to klidně může být vlastně jenom takový matrix, viď? Že vlastně to, co vidíme, tak jenom vidíme jenom to, co si houba přeje.
1: Dokonce,
0: já to nezlehčuju.
1: Dokonce jsou, a to jsou vědecké studie, ne jako, že by to někdo napsal do nějakého bulváru nebo nějaký, jako plátku. Fakt v prestižních časopisech vědeckých se uvažuje o tom, že lidi začali být tak chytrý, protože začali konzumovat houby, že?
0: A teď si vem, že jsou lidi a je jich hodně a v mém okolí můžu klidně jako bych ukázal třeba na 20 lidí ze 100, který přímo nesnáší houby, nemají rádi houby, ani na ty houby
1: ale
0: nechodí.
1: Ale měli z matiky určitě pětky, že jo, škole.
0: Je to...
1: ale to jsou jiný houby, prosím, ale, vlastně, pokud jich jsou
0: jo, tak ty nejíš houby, jo, co jsi měl řečení v 8. třídě, ukaž mi to.
1: Já takhle zkouším studenty na lesárně v Praze. Přijdou, jíš houby, nejím, za 4, pryč.
0: Výborně. Tak ještě možná tohle téma přerušíme a to skladbou, která je nádherná, taky aby nebyla, má 7,5 minuty a my si krásně to ráno jakoby rozvláčníme touhle muzikou, která je natolik monstrózní a grandiozní, že má svoje místo v programu Rádia Vít i v takovém čase, jako je 9:45 ráno.
1: Ano, krásně jsi to řekl, řekl si všecko.

0: Myslím si, že kdyby někdo někdy v rádiu vlez tady do toho, do té poslední věty Bruce Dickinsonovi, takže by ho lidi podle mě ukamenovali.
1: No já, asi... já musím říct, že ty se začal natahovat k tomu pultu a mě normálně se zastavilo srdce, a on tam něco řekne.
0: Ne, já jsem si jenom jako nacvičoval, aby ty motorické šavle vyjeli včas. Takhle. Tak to byla jedna, ne vlastně jedna z posledních, to byla předposlední volba Honzy Macku, tedy Protea, tady v živém vysílání na rádiu Beat v Rockerově ránu. My si dáme ještě jednu skladbu od tebe a jenom jsem ti chtěl poděkovat, že jsi přišel. Vytmavil si nám tady zase spoustu zajímavých věcí, že jo, nový videoklip ke skladbě Andropoid, příští týden ve středu. Vy co sjíždíte, platformy, kde se videoklipy promítají, klidně to můžeme říct, asi kam vlastně to všude budete dávat, kam si, kde já si to vlastně ve středu pustím.
1: No, asi klasika, já nevím, jestli se může dělat reklama.
0: To samozřejmě, nevím. Ale dneska jsou to, jim to nepomůže a nám taky ne.
1: To je pravda. Fakt je ten, že asi jako YouTube jasný.
0: Ano.
1: A rokový televize.
0: Co se týče koncertů, my jsme jmenovali proteus.cz, ta nejbližší akce, na kterou můžete vyrazit, kde Protea uslyšíte s celou kapelou, tak je dneska za komínem a pak už si to nastudujte, mimochodem pěkně udělaný stránky, takže krásně se v tom zorientujete.
1: Děkuji.
0: Je tam i taková fotogalerie, jak jsi říkal, už jako pěkně jako doplněná, vymazaná, to, co už se ti prostě nelíbilo, tak se dali pryč.
1: Jo, já jsem trošku zubnul, tak tam, kde jsem s pupkem, to jsem vymazal.
0: Já to dělám taky.
1: zase jako slousnu, tak to tam zase přidám. No,
0: musí to být vždycky aktuální. Honzo, děkuju. A ta poslední teda, kterou jsi si připravil pro nás, bude, a jak se jmenuje? No, panečku?
1: Já to tady mám napsaný, tak to jako by to...
0: Já bych na ní nezapomněl, protože tohle, když tenkrát vyšlo, když jsi to naspíval, tak nejedno oko nezůstalo suché, protože to je emocionální záležitost pro nás. Já jsem teda Plzeňák, ale Klatovy a Šumava, to je prostě železná ruda, tak to je můj vlastně druhý domov. A tohle, když jsi tenkrát udělal a když jsme to s Dušanem a s Evou, to jsou naši kamarádi, jsme povrý slyšeli, jak říkali, tak panečku, to je na slzu v oku.
1: No. A je moc hezký, že doteď, kde a všude to hrajem, kde jsme, tak i jako třeba chlapi pokérovaný od hlavy k patě v obrovský kredence s dlouhýma vlasama, s náušnicema, tak normálně tečou slzy, jako to je krásný.
0: A za to může ta houba.
1: Ano. Jí dáváme to již na koncertech každému do pití.
0: Tak železná ruda, tedy ruda se mění ve zlato, Proteus. Honzo, děkuju, ať se ti daří.
1: Já moc děkuju, ať se daří vše.
0: Čau.

časy hodně zlý, časy dlouhých válek i časy pro sny stvořený. Tak jako slunce vždycky vyjde po noci studený,

0: Bylo to i s tím echem na konci a až úplně do konce. Ruda se mění ve zlato, Proteus na beatu, minuta po desáté, malinko jsme přetekli, ale to nevadí.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: My to dotečeme. Dopravní informace D10 na 45. kilometru ve směru na Prahu. Pozor na dopravní nehodu. Stejně tak buďte ostražití na D6 na 82. kilometru ve směru na Karlovy Vary. I tady se řeší dopravní nehoda. Dálnice D1 z Prahy na Brno na 176. kilometru zastavíte a odsud budete poskakovat do Moravské metropole nebo k Moravské metropoli. To zdržení pro osobní auta kolem čtvrt hodiny. A D5 od Plzně na Prahu od 9. kilometru se popojíždí až na Zličín, zdržení kolem 10 minut. A ještě Pardubice, Dašická ulice, Bílé předměstí, na Spořilově a Dašická, na téhleté křižovatce je dopravní nehoda, vyprošťují tam osobu, buďte tam víťáci, maximálně opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Chytrou nemocnici.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů. Zítra převážně slunce, na Moravě a ve Slezsku přechodně oblačno, teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Dukly Praha nastoupí do klíčového zápasu o záchranu proti Baníku oslabení. Chybět budou Mila, Hunal a Kozma kvůli trestům. Dukle stačí k záchraně bod. Baník musí zítra od 14 hodin vyhrát. Cristiano Ronaldo s An-Nasrem poprvé vyhrál saúdsko-arabskou fotbalovou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním kole výhrou 4-1 nad Damascem. Prezidenti Česka a Německa ve společném prohlášení podpořili smíření obou národů a vyjádřili naději, že víkendová setkání v Brně proběhnou v duchu respektu. Zároveň se u brněnského výstaviště sešli lidé protestující proti sjezdu sudetských Němců. Z papírových krabic s historickými fotografiemi tam stavějí barikádu. Ruská armáda utrpěla na jihu Ukrajiny ztráty kvůli hromadné otravě alkoholem. Na jednom pozorovacím stanovišti zemřelo vlastním přičiněním až 10 vojáků 166. motostřeleckého pluku. A nakonec česká firma využívá vyřazené baterie z elektromobilů k výrobě úložišť energie. Akumulátory rozebírá na moduly, testuje je s tím, že většina vyřazených má stále přes 80% kapacity. Kolik jich společnost zpracovala, to nám řekne Pavel Voska.
3: V roce 2025 to bylo více než 50 tun, letos vlastně očekáváme, že to bude větší množství ještě a může to dosáhnout až 100 tun podle toho, jaký bude přísun a jak budou firmy vlastně odezdávat ty baterie.
2: Zprávy jsou tímto za námi a proto se ke slovu dostanou vejvodák a kvíni.

byl Vladimír Mišík a Špejchar Blues na beatu i s podleskem. 10 minut necelých zbývá do půl 11. dopoledne. Dneska je pátek, tedy šupsem s tipy a s pozvánkami, ať už na dnešní, anebo zítřejší vaše vystoupení, váš koncert nebo pozvánka na vaši hudební akci, kterou pořádáte, ať už dneska nebo zítra, SMS-kou na 720 001 222, 2, 3, 4 věty se sumírováno, kde je ta akce, v kolik hodin to začíná, jestli je to dneska, anebo zítra, podpis na konci, nebo když nechcete psát SMS-ku, můžete poslat e-mailovou zprávu na adresu studio@radiobeat.cz anebo přes beatňáckou aplikaci. Tam můžete pozvánku namluvit nebo nahrát do té aplikace, odeslat přímo sem, anebo poslat i v textové podobě. Záleží samozřejmě jenom a jenom na vás. Co se týče muziky, za okamžik Led Zeppelin na beatu, teď držitel Nobelovy ceny, pan Bob Dylan.

11 minut, čistá ruka, živák, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, teď je 5 minut po půl 11. dopoledne, za chvilku Mescaler od ZZ Top, budeme hrát Oldřicha Veselého se skupinou Blue Effect, anebo něco málo od Petra Gabriela, dost možná i Jimiho Hendrixe. Připravené jsou menšinové sporty, sportovní bowling má nový historický zápis. Podrobnosti od Petra Šimáčka už za okamžik na beatu.

0: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Polský skialpinista Bartosz Kacper Zimski vystoupil bez kyslíku na Mount Everest a poté z něj sjel na lyžích. Jen týden po si zdul z hoce, tak během jedné expedice zvládl 2 8000. Sportovní bowling má nový historický zápis. Lukáš Jelínek ve finále mistrovství republiky v Olomouci předvedl první perfect game v historii finálových duelů a Jaroslava Lorence porazil 300-265. Zítra se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskuteční letošní první kvalifikace na velkou.
2: Příznivci turfu se tak mohou těšit na nejlepší účastníky českého překážkového sportu a dramatickou podívanou. Sobotní klání s celkem 8 dostihy začíná v 11:30 a samotná první kvalifikace na říjnový

0: nejčistější do stich roku je na pořadu ve 13.30. Pro Rádio Beat Karel Machyk, Pardubický kurýr.
1: Dřevorubci míří do Jihlavy. Závod seriálu Eurojack se uskuteční o víkendu v letním kině, doplní ho festival minipivovaru a koncerty. Ve sportovním centru Nymburk se zítra uskuteční mistrovství republiky v taekwondo ITF barevných pásků. O tituly bude bojovat přes 300 závodníků z 23 oddílů. Mistrovství republiky v motokrosu bude pokračovat třetím závodem ve Vranově u Brna. Více Petr Kovář.
2: V královské skupině MX1 vede sice Vaše Kovář, ale bod za ním je silná dvojice motokrosařů Slovák Palo Rečák a malkovský jezdec Kuba Terešák. Ve slabší třídě MX2 máme dokonce dva lídry se stejným počtem bodů. Další Slovák Jara Katriňák a Tomáš Pikard z HT Group. Juniorské 125 vede Stanislav Pojar z týmu JG Moto Action a ve veteránech jasně dominuje Petr Bartoš z Orionu Litomyšl. Nedělní závody začínají ve Branově ve 13 hodin, dopoledne jsou o 10 hodin kvalifikace.
1: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

0: To byl pan Jimi Hendrix na beatu skoro už minutu po tom, co se říkalo, že je za 10 minut 11, to znamená, že je za 9 minut 11 dopoledne. Jenom další pozvánky většinou chodí na dnešek a taky na sobotu, ale měl bych tady jednu pozvánku na neděli 24. a tou začnu, protože právě v neděli 24. od 19 hodin na Slavníku na Praze 6 vás zvou na skupinu Blackout Petra Roškanuka na bluesový nášup. Opakuji, Blackout na Slavníku v neděli 24. od 19 hodin. Těšíme se, Blackouti, a další pozvánka je přímo od Jardy Soukupa, který zve do Plzně.
1: Ahoj býtáci, z Plzně zdraví Jarda Soukup. Rád bych vás pozval na dnešní dvojkoncert kapel Extra Band Revival a Whitesnake Revival. Bude to open air vystoupení v Plzni v zahradě Kalikovského mlýna. Start je v 18 hodin a vstup do areálu bude možný už od 16 hodin. Když budete mít čas a chuť, přijeďte. Ahoj.
0: Jardovi děkujeme, svoje další tipy posílejte třeba jako Jarda přes býťáckou aplikaci, kdy můžete sami namluvit pozvánku do telefonu vašeho, do té aplikace naší a odešlete, my to přímo odvysíláme do našeho éteru, aby to bylo srozuměno. A nebo kdo chce, může poslat SMSku 720 001 222.

0: byl Peter Gabriel, 4 minuty před 11. dopoledne na Beatu. Za chvilku hnedka tady po zprávách s Petrem Šimáčkem budeme hrát Judas, taky Franka Zappu, Toma Pettyho, anebo Oldu Hříhu taky.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na Svitavsku v Moravské Třebové, v Bránské ulici je dopravní nehoda. Pozor také na Pražském okruhu, na 18. kilometru ve směru k letišti nebo kde sedmičce chcete-li. Před sjezdem na Řeporie je v levém jízdním pruhu bouračka dvou osobních automobilů. To zdržení zatím v koloně za touto havárií je kolem 5 minut. Pražský okruh v opačném směru je na tom hůř. Od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem je standardní klasický zásek, čtvrt hodiny pro osobní auta určitě. A jedete-li po 54 od Veselí nad Moravou směrem na slovenskou hranici, tak v obcích Boršice, u Blatnice, Slavkov, Horní Němčí a Strání na Uhersko-Radišku, zhruba asi v délce 16 kilometrů, pracují silničáři, je tam omezení, probíhá čištění uličních vpustí, Hrgot.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Beat.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů. Zítra převážně slunce, na Moravě a ve Slezsku přechodně oblačno, teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejisté Montrealu vstoupili vítězně do finále východní konference NHL. S českým brankářem Dobešem porazili Carolina Hurricanes 6-2 a ujali se vedení v sérii. Golfistka Kristýna Napoleová je po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Na vedoucí hráčky ztrácí 3 rány. Knihovna Václava Havla řeší dlouhodobé vnitřní spory. V pozadí aktuálního konfliktu mají podle deníku N být hlavně neshody mezi donátory a bývalou první dámou Dagmar Havlovou. Policie zadržela 8 Mongolů, kteří v Česku získali řidičáky na kamiony a autobusy, přestože nikdy neseděli za volantem. Hrozí jim až 2 roky vězení nebo zákaz činnosti. Policie nyní prověřuje, jak se to mohlo stát.
1: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Naši hokejisté odehrají další zápas zítra proti Slovákům. Sledovat ho bude Petr Plintovič.
3: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Javorové listy vyhrály 6-5 až v prodloužení.
2: Včerejší program dále přinesl vysoké výhry favoritů. Hokejisté Finska rozstříleli Lotyšsko 7-1, Švýcaři si pátým vítězstvím upevnili 100% bilanci po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Slováci přejeli Dánsko 5-1.
4: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
5: A je to, vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
1: Radio B. Classic Rock.

0: Vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu. Takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, sweet home Alabama.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Tohle byla skupina Katapult a píseň Katapult ve 11:15 a minutu k tomu, aby někdo si mohl třeba řídit hodinky podle toho. Další porce pozvánek Rough Boys dneska od 18 hodin hrají v pivnici Starka v Jihlavě revival 80. a 90. Zve Hinek, Hinkovi děkujeme. Další pozvánka je do Plzně v Černicích v Osvěžovně u Koblíška. Bude dnes veselo, od 19 hodin začíná první ročník minifestiválku Kobliha Fest. Zahrají kapely Petr Kalandra, Memory Band, Parolet, Jasná páka Revival a Budulínek. Občerstvení bude, pivo bude, všechno bude a hezky taky bude, tak doraste. Těšíme se na vás. A ještě jedna pozvánka. Dnes zahraje v Klatovech v Lázních skupina Harley. Otevíráme ve 4, začínáme v 5. Jako hosté vystoupí skupiny Snikers, Loco Loco a Tragedies. Srdečně zve Šárka, děkujeme a zdravíme. No a vy, co máte svoji kapelu a chcete pozvat víťáky na dnešní nebo zítřejší koncert, anebo jste pořadatelé hudební akce dneska nebo zítra a chcete pozvat víťáky, tak se smolte, dejte dohromady pozvánku, 3-4 věty a odešlete přímo sem do studia. SMS-kou na číslo 720-001-222, e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes bíťáckou aplikaci jak v textu, tak i v mluvené podobě, kdy můžete do bíťácké aplikace svoji pozvánku namluvit a odeslat. Co se týče muziky, stihneme Buckman Tarno Overdrive, taky Nemo od Nightwish, ale až po Frankovi Zapovi tadyhle.

Tohle jsou Bachman Turner Overdrive v programu Rádia Beat. Ta další trojice písní a interpretů si myslím, že je par excellence. Za okamžik For Evet od Volbeat, taky Penny Lane od Beatles a jako první už za okamžik That Smell od Lynyrd Skynyrd.

0: programu Rádia Beat asi takovou minutu, bych řekl, a kousek po 11:45 dopoledne. Ahoj Beatáci z Brna, ráda bych vás pozvala, toč tu pozvánku, jo, tak ráda bych vás pozvala všechny příznivce punk, rock'n'rollu a skáčka na veselý koncert kapely Baronova Holota, která bude hrát už dnes v hospůdce u Divošky od 7:30 večer. Tak se přijďte pobavit u dobré muziky. Pokud Baronovu Holotu ještě neznáte, věřte, že se budete dobře bavit a budete nadšení. Těšíme se večer, podepsaná Katka. Katko, děkujeme. A ještě jedna pozvánka je tady do kulturního domu Neznašov. Vystoupí tam Mini Lidi, Tomáš Matonoha, Monotonic Stereotyp a Rajba. Začátek v 19:30. Martinovi děkujeme za pozvánku. A ještě jedna, kterou namluvil Douša, a je to na Revival Fest do Bílýho medvěda v Plzni.
1: Ahoj Beatáci, zdraví vás Douša. Chtěl bych vás pozvat tuto sobotu 23. května do Bílýho medvěda v Plzni na Hard and Heavy Revival Fest Open Air, kde na pláži zahrají Green Day Revival, Aleš Brichta Kauren, Alkohol Revival Hotovice, Motorhead Plzeň, Ozzy Osbourne Humpolec a Iron Maiden Plzeň. Start ve 13 hodin. Rock on.
0: No, ve 13 hodin start, to si myslím, že je tak akorát, jo, prostě přijít už ve 13 a začít pěkně od podlahy. Další pozvánky posílejte stejně jako Douša přes bíťáckou aplikaci, anebo klidně po staru v textu e-mailem, SMS-kou. SMS-kové číslo je 720 001 222. E-mailová adresa potom studio@radiobeat.cz.

0: Zaplať pámu, že máme takhle společný hudební vkus. Deep Purple a No One Came, 50 vteřin před 12. hodinou. Pepa Lábus je porychtován a připraven hlavně teda na zpravodajský přehled dne, ten uslyšíte za okamžik. Pak The Jimmy Rogers All Stars jako bluesová dvanáctka a na to konto Jiří Schillinger, taky třeba Kiss, Janis Joplin anebo Pink Floyd.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 na sjezdu na 28. kilometru ve směru na Plzeň, od Prahy na Plzeň, taky dopravní nehoda, pozor na to. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a potom dál mezi 24. a 17. kilometrem je kolona už přes 10 minut dlouhá pro osobní auta, kamiony samozřejmě čekají déle. Dálnice D1 z Brna na Prahu mezi 154. a 145. kilometrem mají část jako v části tohoto úseku uzavřený silničáři pravý jízdní pruh a zdržení je tam přes čtvrt hodiny a v opačném směru D1 od Prahy na Brno za 9 kříži budete brzdit od 176. kilometru se popojíždí a i tady je zdržení přes 15 minut. Pozor na 54 na Uhersko-Hradišťsku, už jsme vás o tom informovali, až do 4. hodiny odpolední na té 54 v obcích Boršice u Blatnice, Slavkov, Horní Němčí a Strání, tak čiští uliční v Pustě, tak opatrně. V Kroměříži v ulici 1. máje se srazila dvě osobní auta a v Děčíně v Kamenické probíhají stavební práce, tam omezení, rekonstruují plynovod. I tady počítejte s komplikacemi.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Večer se v Čechách vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se mírně oteplí, v Čechách až o 3 stupně. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Belgický cyklista Sagan vyhrál 12. etapu Gira d'Italia po solovém úniku těsně před cílem. Růžový trikot lídra si udržel Portugalec Eulálio. Jan Hirt dojel ve stejném čase jako vítěz a celkově je 18. Basketbalisté Pardubic poprvé v sezóně vyhráli v Brně a zdramatizovali semifinálovou sérii. Po vítězství 82-72 snížili stav na 1-2 na zápasy. Ani třetí duel série tak nevyhrál domácí tým. Při včerejším napadení před střední školou v Pardubicích zemřela studentka. Po konfliktu utrpěla vážná zranění a v nemocnici jim podlehla. Policie mladíka zadržela a obvinila z vraždy. Rodině oběti poskytuje psychologickou pomoc. Ministerstvo spravedlnosti podalo podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj Mrázové. Přestupkový úřad má řešit nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Prezident Pavel podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda neumožní účast na summitu NATO. Ministři o tom mají definitivně rozhodnout 8. června. Ruský prezident Putin při sledování jaderného cvičení Ruska a Běloruska prohlásil, že nukleární zbraně jsou krajní prostředek a slouží jako záruka suverenity. Běloruský vůdce Lukašenko odmítl, že by se jeho země chtěla zapojit do války proti Ukrajině. Prý je připraven jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským o vzájemných vztazích. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Skupina Pink Floyd, How Louder Than Words v programu Rádia Beat 8 minut před půl jednou odpoledne, stále ještě tedy odpoledne, i když vlastně dopoledne skončilo před chviličkou. Další pozvánky, dobrý den, posíláme pozvánku na metalový koncert skupin Plan to Kill z České republiky, Crepuscolo z Itálie a Cemetery Legacy z USA. Dnes od 20 hodin v klubu Modrá opice, a zítra 23. na festivalu Killfest Open Air v klubu Žlutý pes v Pardubicích. Tento festival začíná už od 13 hodin. Ahoj býťáci, rád bych vás pozval na koncert v klubu The Deep v Liberci. Z náloží poctivého hardrocku a blues zde dnes kotví jičínská kapela Wooden Ships. Večer začíná ve 20 hodin liberecká kapela Stone Derbych, rokové uskupení z Losin. Vezměte partu a doražte na bar podpořit živou scénu. Andy poslal, děkujeme. A já mám ještě jedno upozornění od Davida, který zve do Tlumačova.
1: Ahoj býťáci, tady David, zvu vás na zítra, na sobotu 23. května od 20 hodin 30 minut do Amfíku v Tlumačově na Domažlicku, kde v rámci Anubis Tour 2026 zahraje kapela Niagara, jako předskokam bude skupina Smash. Za deště se akce uskuteční v kulturním domě Tlumačov, tedy zítra Amfík Tlumačov, Anubis Tour 26, Niagara a Smash.
0: Davidovi děkujeme, další tipy posílejte buď přes býťáckou aplikaci jako David, namluvte, odešlete přes aplikaci, kterou máte staženou do svého mobilního telefonu, anebo můžete poslat v textu přes aplikaci pozvánku, a když už byste chtěli poslat textovou zprávu, 2-3 věty s podpisem, tak můžete i SMS-kou 720 001 222.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Ano, podle správné výslovnosti skladba Yesterdays od Guns N' Roses z programu Rádia Beat. 4 minuty po půl jedné odpoledne. Za okamžik Ramble On od Led Zeppelin. Budeme hrát The Fifth Dimension Aquarius Let the Sunshine In a taky Léto od Briana Adamse. To vše ale až po Beatoskopu, který připravil Petr Šimáček, a když už ho Petr Šimáček připravil, tak si ho za okamžik na beatu pustíme.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Přípravy misí Artemis 2 a 3 ukazují, že v hlubokém vesmíru musí být posádky soběstačné, protože rychlá pomoc ze Země není možná. Astronauti se proto učí i praktickým dovednostem od oprav až po základní lékařské úkony. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Představte si, že vás v lodi Orion rozbolí zub. Kvůli změnám tlaku může i malý kas pekelně bolet. Astronauti proto musí zvládnout vytržení zubu nebo plombování přímo v mikrogravitaci, kde krev i sliny poletují kolem jako kulaté projektily. A víte, že ve vesmíru nemůžete normálně brečet? Dokonce ani dojetím. Slzy nestékají po tváři, ale vytvoří vám kolem oka bublinu, která vás oslepí nebo ji můžete vdechnout. Astronauti tak trénují manuální odsávání emocí. A ty se pak recyklují, protože voda je vzácná a důležitá. Takže instalatéra je v kosmu potřeba. A pro případ, že by vypadla elektronika, se kosmonauti učí navigovat pomocí sextantů a hvězd. Jako staří mořeplavci.
0: Bitoskop.
1: Google chystá novou platformu notebooků s názvem Google Book, postavenou kolem AI asistenta Gemini. Uniklé materiály ukazují inteligentní kurzor, tvorbu vlastních widgetů a propojení s Android telefonem, včetně zrcadla.

0: zrcadlení aplikací.
1: Beatoscope.
0: Canon varuje před používáním litium-iontových AA akumulátorů ve svých externích blescích. Prý se mohou při provozu nadměrně zahřívat. Doporučuje proto používat alkalické tuškovky nebo nabíjecí nikl-metal hydridový akumulátor, podobně jako to dříve doporučili Sony nebo Olympus. Čas pro Beatoscope se tímto naplnil.
2: Radio Beat.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

0: Tu za 6 minut, necelých samozřejmě 6 minut, bude 1:13. Jsme domluveni s Pepou Lábusem, dorazí, aby přečetl zprávy. Po zprávách Ozzy, taky krásná neznámá od Olympiku, budeme hrát Ramones, Blitzkrieg Bob a nebo Jethro Tull taky konečně.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Brna na Prahu je zásek zhruba asi na 3/4 hodiny. Je to mezi 154. a 138. kilometrem ve směru od Brna na Prahu. Za Velkou Bíteší tedy budete stát, anebo můžete někde ve Velké Bíteši z D1 sjet a vrátit se na D1 až na 134. kilometru u Měřína. Jinak počítejte s tím, že se zaseknete. D8, 71. kilometr od Ústí nad Labem směrem k německé hranici. V části tohoto úseku je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli bouračce nákladního auta a D8 je ucpaná i na příjezdu do Prahy od Roudnice. Na 5. kilometru se brzdí a až do Libně pak pojedete ve Štrůdlu, zdržení 1/4 hodiny určitě. 15 minut naberete také na pražském okruhu od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem a pak jsou tu bouračky v Českých Budějovicích v ulici U Staré trati, stejně tak v Praze ve Slivenci v ulici Homolce, tam se řeší havárka osobního auta. Na Praze 10 ve Vršovické také dopravní nehoda a v Mladé Boleslavi v Havlíčkově ulici také policie vyšetřuje dopravní nehodu osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Europa.cz Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Večer se v Čechách vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se mírně oteplí, v Čechách až o 3 stupně. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil podle Seznam zpráv ztrátou 24 milionů korun. O deficitu akce, která do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Michaely Šifrinové, podle serveru informoval širší vedení Svazu lyžařů České republiky jeho prezident David Trávníček. Ten teď prostřednictvím mluvčího vzkázal, že konkrétní příčiny finanční ztráty svaz prošetřuje. Dítě z Ostravska zemřelo po onemocnění záškrtem. Nebylo očkované. Napsal to server i dnes.cz s odvoláním na informace mluvčího krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleše Kotrl. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v České republice vzácný. Tříletý neočkovaný chlapec je vůbec prvním dítětem, které tu zemřelo na záškrt od roku 1969. V drobnou potyčku vyvrcholil dnes dopoledne u brněnského výstaviště protest proti sjezdu sudeckých Němců. Odpůrci tam postavili skrabic s fotografiemi a hesly barikádu, kterou jim jeden muž pobořil. Potom se strhla rvačka, která se ale obešla bez větších následků. Sjezd se koná poprvé v České republice ode dneška do pondělí. Předseda progresivního Slovenska Šimečka odmítl žádost ruského velvyslance Andrejeva o takzvanou zdvořilostní návštěvu. V otevřeném dopise, který zveřejnil na sociálních sítích, vysvětluje, že setkání nepovažuje ani za vhodné, ani za potřebné. Jako důvod uvedl to, že Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině a zařadilo Slovensko mezi nepřátelské státy. To byly zprávy, po nich přichází Ozzy Osbourne na Rádiu Beat.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale

Doufám, že jste si všimli, že tahle skladba od skupiny Ramon se nejmenuje Blitzkrieg Bob, ale Blitzkrieg Bob. Jo, není to ten Bob, ale je to prostě jenom a pouze Bob. Ramones na beatu, 3 minuty necelé před 1:30 odpoledne za okamžik výběrové praští, taky Bob Marley anebo Big Gun od AC/DC.

Česko.

0: To byl Pražský výběr a Pražákom, těm je hej ve 3:15 odpoledne. Další porce pozvánek, první je od Romana, který zve na Lenku Dusilovou.
1: Zdravím všechny býťáky. Chtěl bych vás pozvat na koncert Lenka Dusilová solo v jeskyni Výpustek u Křtin. Už tuto sobotu 23. května, začátek 19:00, door open 18:00. Přijďte do prostorů bývalé podzemní továrny.
0: Romanovi děkujeme. Další pozvánky na Hard and Heavy Festival Open Air v klubu Bílej medvěd v Plzni, kde zítra na pláži zahrají Green Day Revival, Aleš Brichta cover, Alkehor Revival, Motorhead Revival, Ozzy Osbourne Revival a Iron Maiden Revival. Start už je ve 13 hodin. Kdyby náhodou pršelo, což podle předpovědi nemá, tak se festival přesouvá do haly Bílej medvěd. Díky moc, Douša. A ještě jedna pozvánka, ta je od Jardy, který do Velkých Opatovic.
2: Ahoj, tady Jarda Toul. Chci vás pozvat na festival Asi tak do Velkých Opatovic u Boskovic zítra v sobotu 23. května od 13 hodin. Vystoupí hvězdné kapely jako Epidemie, Robert Křesťana druhá tráva, Malina Brothers, Kolibříkův úlet, Přístav, FT s tebou, Asi Prak a mladá začínající kapela Jekot. Více na stránkách festivalu Asi tak a na Facebooku. Moc se na vás těšíme. Ahoj.
0: Jardo, i my se těšíme. Můžete podobně jako Jarda nebo Roman před chviličkou namluvit pozvánku svým vlastním hlasem a ve své vlastní režii do býťácké aplikace, do svého telefonu, odeslat přímo sem a my odvysíláme, anebo poslat zprávu 2-3 věty sesumírováno, kdy, kde, od kolika hodin i s podpisem na konci. Můžete poslat třeba SMSku 720 001 222. Mimochodem e-mailová adresa je studio@radiobeat.cz.

0: Jenom na oblíznutí Black Sabbath před 14. hodinou v programu Rádia Beat. Jirka Rogl je připraven na hodinu tupláků. Samozřejmě Otasemon už je dávno na cestě do Karlových Varů, myšleno tedy do Lokte, kde dneska startuje beatová síň slávy tím večírkem Rádia Beat a pátečním programem, kdy budeme Zuzanu Michnovou uvádět do beatové síně slávy. Zítra v sobotu potom pokračuje ceremoniál beatové síně slávy, kdy uvedeme další členy v kategoriích In Memoriam, kapela a taktéž skladba lomeno píseň. Připraven je tedy Jirka Rogl, já mám pro vás ještě předtím, než předám Jirkovi slovo, pár dopravních informací.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu mezi 154. a 138. kilometrem je štrůdl. Za Velkou Býteší vás čeká kolona. Je to zdržení zhruba na půl hodiny, tak s tím počítejte. Na Pražském okruhu od letiště k D5 a dál mezi 27. a 17. kilometrem už je zásek na 25 minut. D6 na 33. kilometrem, na 33. kilometru za Novým Strašecím ve směru na Karlovy Vary je kvůli dopravní nehodě uzavřena, tak také s tím počítejte. Pelhřimov, Pražská ulice, dopravní nehoda, osobní auto tam narazilo do zdi a ještě Uhersko-Hradišťko až do 16 hodin probíhá na 54 na hlavní v obcích Boršice, U Blatnice, Slavkov, Horní Němčí a Strání hruba asi v délce 16 kilometrů čištění uličních vpustí. Už to říkáme několikrát, tak abyste si to vykalkulírovali a počítali s tím. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s Rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Večer se v Čechách vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se mírně oteplí. V Čechách až o 3 stupně. Ráno bude slunečné. Postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slávie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel. Kriminalita v České republice uvnitř kyberprostoru prudce narůstá a stává se jednou z nejzávažnějších hrozeb současnosti. Online podvody tvoří už skoro 75% veškeré internetové kriminality. Její skutečný rozsah je ještě vyšší, protože mnoho obětí případy vůbec nenahlásí. Průměrná škoda na jednoho poškozeného dosahuje částky 744 tisíce korun, informovalo o tom policejní prezidium. Policie po rozsáhlé akci vypátrala muže, který se dnes dopoledne pohyboval po Přeloučí na Pardubicku se sekáčkem. Oznámení o něm přijali policisté na linku 158 a ihned vyhlásili pátrací akci. Teď už podle jejich vyjádření nebezpečí pro veřejnost pominulo. Muž byl převezen do nemocnice. Admirál Cooper, šéf centrálního velení americké armády na slyšení ve výboru pro ozbrojené síly sněmovny reprezentantů americkým zákonodárcům řekl, co by potřeboval, aby se vypořádal s Íránem. Podle něj jsou to tři věci. Víc prostředků elektronického boje, špičkové drony a pumy na podzemní cíle. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: No a my jsme po zprávách Pepi Lábuse navázali velkým hitem Money for Nothing společným dílem Stinga a Marka Knopflera, a protože pak mnozí považujeme za takové asi nejoblíbenější album Dire Straits titul Love Our Gold z roku 1982, a to trochu i proto, nebo možná právě proto, že tehdy vyšlo v tuzemské licenci, no a navíc tu úvodní nádhernou hymnu, tu co odezněla Telegraph Road, už jsem třeba já znal jako asi mnozí z vás v té české přebásněné a vůbec ne špatné bluegrazové verzi Roberta Křesťana a Poutníků. Navázali jsme do tupláku právě touhle telegrafní téměř 14, nikoli mil, ale minut dlouhou cestou. No a nějakých 24 téměř minut po 14. hodině vás už ze studia Rádia Bí zdraví Jirka Rogl. No a protože právě dnes jo, v Praze v Sasazu koncertuje sám Johnny Rotten, dáme si ho teď dvakrát ještě se Sex Pistols, a mimochodem vyprodáno dnes ještě není a koukám, že lupeny ani nejsou až tak drahé, takže pokud nejste zrovna v lokti na té naší beatové síni slávy Rádia Beat, hurá do Sasazu na Public Image Limited.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.
1: Lady in Black by se mohla následující píseň jmenovat v jazyce Shakespeareově, ale protože my míříme domů tady na ten náš tuzemský big beatový píseček a na něm si právě plácá bábovičky naše flamengo, dáme si právě od něj tu sice již letitou, leč stále krásnou a půvabnou paní v černém. No a do druhé nožky, čili do tupláku, doplníme možná trošku méně frekventovaným kouskem jménem Vím, že pláčem to skončí.

vím, že pláčem to skončí. Já už sotva se vrátím. Breč, tak raději to

0: naší tuplovanou muzikou a nejprve se skladbou nazvanou Surfing with the Alien přichází jeden z nejrespektovanějších kytaristů nejen současnosti, ale i přelomu milénia, chlapík, který první solovku vydal v roce 1986 a nahrával a koncertoval s kdekým, včetně Deep Purple, kde v 90. letech na několik měsíců nahradil s kapelou rozhádaného a uraženého Richieho Blackmora. Ano, Joe Satriani, to je jméno toho chlapíka, který letos v červenci oslaví již neuvěřitelné kulaté 70. narozeniny. Čím doplním do tupláku, tak to se býťáci nechte překvapit.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rádiu B.
3: No a jen jsem před chvílí říkal, že Joe Satriani, tedy ten, jehož muzika tu zazněla v dvojnásobné porci, zaskakoval, no chvíli hrál na turné z Deep Purple, vlastně to bylo těsně po tom, co vystoupili ještě s Richie Blackmorem tady ve staré sportovní hale, tak potom Richie rozhádaný a naštvaný odešel, Joe Satriani zaskočil, tak tady býťák Jirka píše, že měl tu čest vidět je naživo, předpokládám, že tedy třeba v Německu, nebo kde to mohlo být, že měl možnost vidět právě s Joeem a že to bylo boží, jak píše, no tak to věřím. Možná, že je škoda, že pak tam nenastoupil, ale zase na druhou stranu by nevznikla ta krásná alba se Stevem Morsem, který pak se stal dlouholetým gitaristou téhle legendy. Deep Purple mimochodem letos přijedou, tak se zase těším. No a dáme si tak právě logicky na závěr těch našich té hodiny tupláků, něco od Deep Purple a možná něco třeba trošku méně hraného, alespoň v tom druhém případě.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Ahoj Jirko, tady Býťák Dan. Já zase pravidelně v pátek jedu ven z Prahy po D5 na Plzeň a chtěl jsem jenom říct, že na tom příjezdu do Prahy, čili směrem od Plzně, tak hnedka za sjezdem na Loděnice, tak se to štosuje a oba pravý pruhy jsou ucpaný kamionama a jediný průjezdný pořádně je ten levej směrem do centra, do Prahy. Až pojedu za 2 hodiny zpátky, tak zkusím referovat znova.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Beat.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude slunečné ráno. Postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách až 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: První hráč světa Italianik Zen může na tenisovém Roland Garros využít absence zraněného obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze, tedy zaútočit v Paříži na první titul, díky kterému by zkompletoval kariérní Grand Slam. Mezi ženami obhajuje vítězství Američanka Coco Gauffová. Češi budou mít v soutěži 13 zástupců. Největší nadějí je 10. hráčka světa Karolina Muchová. Druhý Grand Slam sezony začne v neděli. Finálové duely se uskuteční 6. a 7. června. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale i další evropské firmy. Explozii se podle něj extrémně daří. Zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by se podle něj možná dal použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. Stavbaři v půlce června zbourají most přes dálnici D4 poblíž jíloviště u Prahy a začnou stavět nový. Stavební akce zkomplikuje dopravu. Mezi jílovištěm a Všenory musíte počítat s objížďkou. První krátkodobá uzavírka je naplánovaná v noci na 27. května. Dálnice bude v obou směrech uzavřena od půlnoci zhruba na 15 až 20 minut. Most se pro dopravu úplně uzavře 1. června. Jeho bourání spojené s uzavírkou dálnice je naplánované v noci na 14. června. Maďarský premiér Maďar vyzval bývalou prezidentku Novákovou, aby prozradila, jestli v roce 2023 udělila milost v pedofilním skandálu na žádost rodiny bývalého premiéra Orbána. Udělal to v souvislosti s dnešním zveřejněním dalších dokumentů týkajících se udělení milosti ve zmíněném případě. Maďar naznačil, že za udělením milosti mohla stát Orbánova manželka Levajová. To byly zprávy, po nich si poslechněte Iron Maiden. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Classic rock.

Tak to byly Creedence, Clearwater Revival, předtím Iron Maiden a ještě předtím Pepa Labus, který vám způsobem sobě vlastním přečetl zprávy. 17 minut po 15. hodině je tu spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogal, a protože je pátek, mám tu nějaké ty vaše pozvánky a hned v téhle se píše ahoj, přijďte dnes večer do Music klubu Žlutý pes na Burácení, festival hudby a poezie, zavzpomínat na skvělého přítele a zpěváka Jana Buriánka, zazní zde kapely Spiknutí, Plující nová zvěř, Reddy Kirken a další, začátek v 18 hodin, pak tak se tu píše zítra, 23. května od 19 hodin, zahraje kapela Archa, Ukozy, Hausmanka, Oldřichov v Hájích u Liberce. Letošní první akci, těšíme se na vás, kapela Archa, děkujeme za odvysílání, rádo se stalo. No a ještě se tu píše zase v SMS-ce, poslané zcela správně na číslo 720-001-222. Motorband slaví 40 let na rockové scéně, jako host vystoupí i Bára Basiková a skupina Donor, takže v sobotu v KD Pěnčín těšíme se na vás, Petra a Mirka. No a právě dnes, v pátek 22. května od 20 hodin, v brněnském Sonocentru zahrají legendární Slade a s nimi také náš precedens, takže myslím super předkapela i s Martinem Němcem a skvělou zpěvulí Danielou Langrovou. A teď pozor, jo, kdybyste to náhodou někdo stíhal, jste z Brna nebo to nemáte daleko, tak tu mám pro vás last minute volňásky. Nemusíte si pro ně nikam jezdit, pošlu vám je mailem a vy u vchodu jen ukážete a necháte si napípnout ten QR kód. No a dám je tomu, kdo mi řekne, ze které země kapela Slade pochází. Volejte na číslo 210 32 33 34.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, sweet home Alabama.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

0: Tak to byly Beatles, kterých není nikdy dost na beatu. No já jsem před chvílí dal do placu dva lupínky, takové last minute na koncert skupiny Slade. Zahrají ano dnes v Sonocentru v Brně a ptali jsme se, odkud tahle kapela pochází. Někdo volá a určitě to ví. Radio Beat.
1: Tady je Michal, ahoj.
0: Ahoj Michale, proč pak jen voláš?
1: Já asi volám, asi na ty Slady už volám pozdě, že?
0: Ne, dobře voláš, odkud pak jsou ti chlapíci?
1: No tak z Británie.
0: Ano, ano, a máš to blízko, stíháš to dneska?
1: No stíhám, no.
0: Jo, dobře, tak tady máš dva lupeny, máš radost.
1: To víš, že jo, to já jsem na ně původně chtěl jít. A pak jsem si, takhle to řeknu, já jsem na nich vyrůstal, ještě když tam byl stará sestava Noddy Holder, Jim Lee a Don Powell, tak jsem na nich vyrůstal a říkal jsem si, no škoda, že bych na ně nešel, když už přijeli i do Brna, protože za mýho času prostě to nešlo na ně se dostat.
0: Tak, no, aspoň jeden původní tam je, hele, tak.
1: No, je tam jeden původní, ale bez toho Noddyho už to není ono.
0: Dobře, no tak si dáš aspoň pivko a zaspomínáš. Ale a precedens, to je dobrá předkapela, to stojí za to podívat se i na ně.
1: Neznám je, ale na Slejdech to jsem vyrůstal. Dobře, prostě, no.
0: Tak mi to nepokládej, super. Já si na tebe napíšu kontakt, jo?
1: Jasně.

0: kabát na beatu dohrál, ano, a zase tu mám, když je ten pátek, nějaké ty vaše pozvánky, příště třeba řeknu zase něco jiného, ale těch pozvánek se mi tu sešlo opravdu větší než malé množství a stále až do večera můžete posílat, třeba možná ještě vysoutěžíme nějaký lupínky, protože se mi tu trošku takhle na tom stole nahromadili, tak buďte pozorní. No a tady se třeba píše, zveme všechny býťáky zítra v sobotu o 14 hodin do Sokolovny Přívory na Chlapský den v Přívorech. Zahrají M-Code, Diesel, Reverse Rock a Roxor. Luboš nám poslal tuhle pozvánku a v další se píše, to je jako trošku přerostlejší, ale to nevadí. Ahoj Jirko, zdravím do studia a také i kolegy, kteří odjeli do Lokte. Ano, z Lokte bychom měli taky trošku poreferovat, jak to tam dnes vypadá. Mně je trošku líto, že tam nejsem, ale to nevadí, jsem tu spolu s vámi. Tak tady se dál píše, prosím o zveřejnění pozvánky na sobotní akci, takže taky na zítřek. Pozornost by teď měli zbystřit býťáci v okolí Svita, v České Třebové a Ústí nad Orlicí, protože již zítra, tedy v sobotu 23. května, se na hřišti v Lukové u Lanškrouna koná roková party legendárních zábavových kapel z 80. a 90. let. K tanci a poslechu zahrají skupiny Kenton, Dragon a Tonic Rock. Přijďte zavzpomínat na mladá léta a voskové kelímky, otevření areálu v 18 hodin, víno, ženy, zpěv, hudba, tanec, klobása, srdečně zvou pořadatelé Radek, Šotek a Rumová Lady. No a pak tu mám ještě pozvánky, tak jak je to úplně nejlepší, jak vám to doporučuji, namluvené vaším hlasem a vašimi vlastními slovy do té naší býťácké mobilní apky.
1: Ahoj býťáci, chci vás pozvat na dnešní akci do restaurace u Oříšku na krásném místě v Lipencích u nádherné řeky Berunky, kde od 19 hodin bude hrát náš česko-americký band z Chlube Whisky. Hrajeme rock, blue a latino, prostě solidní big beat 70. až 80. let. Moc se na vás těšíme, díky Morgy.
2: Ahoj býťáci, z Plzně zdraví Jarda Soukup. Rád bych vás pozval na dnešní dvojkoncert kapel Extra Band Revival a Whitesnake Revival. Bude to open air vystoupení v Plzni v zahradě Kalikovského mlýna. Start je v 18 hodin a vstup do areálu bude možný už od 16 hodin. Když budete mít čas a chuť, přijeďte. Čau.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, a my po Saxon opět koukáme na ty naše silnice, dálnice, křižovatky a hned tu mám několik tedy kolon vozidel, které se tvoří na D11 a tam tedy mezi kilometrem 3. a 7. ve směru Hradec Králové. Na D1 tam je to 15. až 24. kilometr ve směru na Ostravu a další kolony vozidel taktéž na D1 ovšem mezi 8. až 13. kilometrem směrem na Ostravu. Pak tu mám hlášení z D8 a tam je to 85. kilometr na trase z Prahy, tedy na Německo, na státní hranice, porouchané vozidlo, takže očekávejte zde zdržení a je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh a jedná se přímo o náklaďák. V tomhle případě policie by měla být na místě. A ještě tu mám hlášeno tedy ze silnice 38 u obce Dobrovice, což je okres Mladá Boleslav, tak tam se srazil osobák s traktorem. Tak, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: nemocnici. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude slunečné ráno. Postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách až 28 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Závěrečným pátým kolem nadstavbové části vyvrcholí o víkendu fotbalová liga. Největší pozornost se bude soustředit zítra na pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni. Po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českou republikou budou dál pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem Karnerem to řekl ministr vnitra Metnar. Přihlášku na střední školu si v druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 000 uchazečů neúspěšných v prvním kole. Termín podání se uzavírá v pondělí. 90% tvoří uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech 24 500 míst.
2: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Pod ní volna se čeští hokejisté připravují na důležitý zítřejší zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík pro páté utkání mistrovství světa chystá několik úprav v sestavě. Složení obranných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kempným, zatímco Tomáš Galvas se propadl až do čtvrtého páru. Útoky kouč složil stejně jako v poslední třetině proti Itálii. Martin Kaut se tedy pokusí zužitkovat pardubickou souhru v první lajně. Ke Flekovi s Tomáškem je zařazený Dominik Kubalík. Matěj Bliml klesl do třetí formace k Matyáši Melovskému a Danielu Voženílkovi. Jediný čtvrtý útok zůstal stejně jako z Itálii beze změn.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to, vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

18 minut po 16. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a než si třeba za chvíli zase přečteme nebo poslechneme vaše další aktuální pozvánky na dnešek či na víkend, na nějaké ty Big Beaty či jiné bohulibé akce, mám tu další dva, a to v skutku last minute lupínky na dnešek. Ano, za 4 hodinky to startuje do brněnského Sonocentra, právě tam totiž dnes vystoupí britská glamrocková legenda Slade. Kdo to stíháte, jste z Brna nebo tam jste schopni dojet, volejte na číslo 210 32 33 34 a řekněte mi, ať to není jako úplně zadarmo, kdo tam dnes vystoupí jako předkapela. Napovím, že jejím kapelníkem té pražské kapely je Martin Němec a v minulosti v ní zpívala také Bára Basiková.

0: song David Coverdale a jeho vynikající, nebo ne vynikající, spíš zajímavá solová deska. Docela doporučuji k poslechu. Je taková hodně rozmanitá, nicméně já jsem před chvílí dal do placu další dva lupínky na Slate, kteří již za 3,5 hodinky, nebo to půjdou na pódium teprve Precedence, co by předkapela, a to byla vlastně otázka na další dvě vstupenky pro vás, tak si poslechneme, kdo měl to štěstí a kdo věděl název téhle kapely. Rádio Beat.
1: Zdeněk, ahoj.
0: Ahoj, Zdeňku.
1: Tak volám kvůli vstupenkám na Slate.
0: Ano, ano, tak kdo to tam bude jako ta předkapela dneska?
1: No, tak to by měl být Precedence.
0: Ano, Precedence. A stíháš to tam? Jsi z Brna nebo z okolí?
1: Nejsem z Brna, ale mám to hodinu.
0: Máš to hoďku, jasně. Tak jo, tak tady máš dva lupeny, máš radost?
1: Mám, určitě.
0: Jo?
1: Děkuju.
0: Takhle na páteční večer a tam je krásný zvuk, hlavně v tom Sonocentru, tam jsou ty koncerty fajné, co ty na to?
1: Už jsem tam byl.
0: Já taky, no. Tak mi to nepokládej, jo, napíšu se na tebe kontakt.
1: Jo, díky.

Asi zlý, to byla hudba Praha na beatu, já tu zase mám tedy nějaké ty vaše páteční pozvánky, a to tedy buď na dnešek a něco případně i na zítřek, to je případ právě téhle první, ta došla mailem na studio@radiobeat.cz a píše se v ní: zveme všechny příznivce a sběratele na Mezinárodní burzu hudebních nosičů, která se koná 23. května od 10 do 15 hodin v KD Barikádníků, čili na Barče, což je Saratovská 2A, Praha 10 Strašnice, kousek odtud je to od našeho studia. Na 160 stolech českých a zahraničních prodejců najdete tisíce a tisíce vinylů a CDček všech žánrů. Ano, já tam vždycky chodím odtud, ale protože jsem tu do 14, tak už to tam všichni balej, ale tu a tam si tam něco třeba koupím, nebo aspoň si popovídám s přáteli, kterých je tam spousta. Co tu máme dál za pozvánky? Tady Milí Býťáci dnes vystoupí na Aqualoka v Českých Budějovicích bluesrocková kapela Koloband. A je to jeden z nejsilnějších koncertů a zítra v sobotu přijede kmotr nejen českého ska Mr. Boogie. Akce start 18 hodin, bar 14 hodin, grill a 16 hodin. Tak teďka nevím, co platí, zkrátka je to dneska, těšíme se na vás. A Aqualoka, ještě tady další vezmu. Zveme všechny býťáky na chlapský den v Příborech a to už jsme zvali, dneska zahrají M. Code, Diesel, Reverse Rock a Roxor, Luboš. Co pak je tady dál? Dobrý den, prosím o zveřejnění pozvánky na naší akci v malebné vinařské obci Jísly, kousek od Kyjova. Místní vinaři a spolek Jíseláci vás zvou v sobotu 23. května od 13 hodin na otevřené jíselské bůdy v areálu vinných bůd v Jíslích. Čeká vás ochutnávka vín domácích pochutin a sladkého občerstvení k dobré náladě. Od 15 hodin zahraje cymbálová muzika v čele s cymbalistou Jurou Petrů, zaspívají mužský sbor Kyjov, mužský sbor Paniháj, ženský sbor Tragačnice a zpěvolenky z Čeložnic. Na setkání se těší pořadatelé, místní vinaři a spolek Jíseláci. Ano, já jinak musím také doplnit v tuto chvíli, že za malou chvilku, za 10 minut by to mělo být, startuje v amfiteátru, v tom malebném amfíku v Loktě nad Ohří, ten zahřívací večírek naší beatové síně slávy, když dneska je takový, myslím si, mimořádný, protože už tam vystoupí v 19 hodin Zuzana Michnová, tedy jedna, kterou vy jste svými hlasy poslali do té beatové síně slávy, ale už právě za chvíli je naplánován první koncert a to tedy ten bude patřit, to pódium tam skupině Red Baron Band, starý hard rock s fajn zpěvačkou. No a po Zuzaně Michnové ve 20.30 nastoupí Žlutý pes a koukal jsem na jejich sociální sítě, na ty Facebooky, a budou tam dnes ve velice rozšířené sestavě s několika kytaristy a tak dále, takže to bude jistě velkolepé. Ten plán na zítřek, tak ten si řekneme třeba později nebo ještě i zítra. Teď tu mám ale Omegu a od nich tu úplně nejvíc nejzámější píseň.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a Zdeněk nám píše na D6C ve směru na Karlovy Vary před Novým Strašecím stojí už od kilometru 29,5 tedy, takže pozor tam. No a další vaše postřehy k dopravě tu mám krásně nahrané do té naší mobilní apky. Tak, teď myslíme to úplně ne to, ale...
2: Ahoj všem. Dojedete z Železného Brodu směr Jablonec nebo Harachov, tak za Železným Brodem silnice uzavřená, je tam nehoda motorkáře. Ahoj Guli.
3: Čaute, tady Šotek, zdravím všechny býťáky. Kdyby se někdo divil, proč zas náchod stojí, tak je to z důvodu, že na příjezdu od České Skalice u Rybárny stojí porouchaný kamion, takže je to kyvadlově průjezdné pouze jedním směrem a řídí to tam městská policie. No a když popojedete do města dál, tak u Orlenky právě zastavilo nějaký osobák, který je asi uvařený a je tam jeden pruh zablokovaný.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude slunečné ráno. Postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Dnes začíná rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem vyhrál rally Šumava Klatovy. Dnes se bude závodit až do noci. Poslední RZ první etapy odstartuje ve 22.16. Po roční pauze se večer pojede i divácká superspeciálka na českobudějovickém výstavišti. Vítěz bude znám zítra před 17. hodinou. Prezident Pavel příští týden pojede na start návštěvu Estonska. Během ní se ve středu sejde s čelními představiteli této baltské země, včetně prezidenta Karise nebo premiéra Michala. První den návštěvy se také zúčastní konference o kyberbezpečnosti. Ve čtvrtek si mimo jiné prohlédne opevnění, které pobaltské státy budují kolem hranic s Ruskem a Běloruskem. O víkendu se u nás výrazně oteplí a už v neděli se teploty mohou vyšplhat nad 30 stupňů. Některá místa tak mohou zaznamenat první tropický den letošního roku. Velmi teplé počasí vydrží i na začátku příštího týdne, pak se teploty vrátí k normálu. Nad Evropou se vytváří výrazná tepelná kopule, která nad kontinentem udržuje velmi teplý vzduch původem z Afriky. Německý soud dnes poslal za mříže 3 příznivce pravicově extremistické organizace Kaiserreichsgruppe, tedy císařská skupina. Shledal je vinnými z členství nebo podpory teroristické organizace a z přípravy vlastizrady. Podle vyšetřovatelů chtěla zaútočit v květnu 2022 na elektrickou rozvodnou síť a unést během diskuzního pořadu v televizi tehdejšího ministra zdravotnictví Lauterbacha. Vládu chtěla skupina svrhnout a vyhlásit pak německou říši. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

píseň o jablku, Pavel Váně a Progress 2. No, co si budem povídat, je to prostě krásná píseň. 13 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme pátek 22. května roku 2026, svátek, že má také Emil. No a než si dáme Rammsteiny, napadlo mě, a teď je to teda už fakt jako last minute, že bych vám mohl věnovat ještě dva lístky na ty Slady. Jo, ty zahrají spolu s Precedence dnes v Brně, jo, to od 8 hodin, takže bych řekl, že asi od 8 budou hrát Precedence a dejme tomu od 9 Slade, takže stihnout se to dá, pokud jste z Brna nebo z okolí, nebo zkrátka máte rychlý automobil. Ty lístky vám dám dva a je na nich QR kód, takže když vám to pošlu mailem, tak to stačí pak jenom takhle ukázat se u mobilu u vchodu, oni vám načtou ten QR kód a jste vevnitř. A zase, ať teda to nemáme úplně zadarmo, tak by zavolejte na číslo 210 32 33 34, kde se to v tom Brně koná, v jakém sále. Já už jsem tady o tom několikrát mluvil, takže to je, myslím, že easy business, jak se říká. Tady jsou ty Rammsteini.

0: Česká, Rádio Beat.
1: Ježiš, no to je super, že jsem se dovolala. Zdraví, Jana z Brna.
0: Ahoj, Jano z Brna. To máš kousek, víš, když jsi z Brna. A kde to tam člověče hrajou, ty slejdy?
1: No v našem nádherném Sonu, kde je super zvuk.
0: Ano, jako a koule je venku, viď?
1: Jo, ale není to vůbec špatný, fakt je to hezky udělané.
0: Já jsem tam teď byl na Nazaret naposled, to bylo fajné. No tak máš tady dva lupeny, no máš rado.
1: No úžasný, no mám velkou, strašně velkou, ježíte teďka.
0: A s kým půjdeš, Jani?
1: No to musím teďka rychle vymyslet, ještě by se hodil nějaký býťák volnej.
0: Jo, no tak to už se musíš poradit.
1: To už musím zařídit.
0: Já to tam nestíhám, viď? A já jdu vlastně dneska fotit toho Johnnyho Rottena, tak to bych stejně nemohl. Tak jo, hele, tak mi to nepokládej, gratuluju a řekneš mi kontakt na tebe, jo, ještě.
1: Určitě, určitě, děkuju.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.

0: Gerrymore a Hiroshima, jinak celé tohle album, co dostalo název Dirty Fingers, stojí za vaši pozornost. Je tam zajímavá sestava, bubnuje třeba Tommy Aldridge, což je velká paráda, takže doporučuji poslechnout celé. V každém případě za chvíli nás čeká doprava, také menšinové sporty na beatu. No a ještě předtím to zase mám tedy pozvánku. Teď koukám, jestli vám ještě nerozdám nějaký ty vstupenky, když tak až za chvilku, když budete pozorní. V každém případě teď si před dopravou, menšinovými sporty a také před muzikou Jetroutal poslechněte pozvánku, tak jak je to úplně nejlepší, je namluvenou, načtenou do té naší mobilní apky.
1: Ahoj, tady David, zítra v Amfíku v Tlumačově u Domažlic na fotbalovém hřišti vystoupí skupina Niakara s plzeňskou předkapelou Smash. Za deště se akce bude konat v kulturním domě Tlumačov, takže zítra sobota 23. května od 20.30 Amfík Tlumačov, Niakara a Smash.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
3: Ahoj Jirko, tady Býťák Dan. Jak jsem posílal zprávu před 2 hodinama, tak teďko se vracím zpátky od Plzně po D5 a přesně to sedí, že za Loděnicí nebo odbočkou na Loděnice je to zasekaný pravý jízdní pruh kamionama. No a trošku to jede, ale jede to pomalu. Hezký den všem, Býťák Dan.
4: Ahoj, tady Luboš. Prosím tě, nejenom náchod, ale už jak končí D11 před tím kruháčem, asi 2,5 kilometru kolona, spíš to poskakuje, ať si každej dá bacha a nedojíždí do toho na plný pecky.
0: Dobře.
4: Všem šťastnou cestu přeju, ahoj.
0: Děkujem, ahoj.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům. Volejte 210 32 33 34.
5: Yo. Fixing your grin as you casually lean on the bar. Laughing too loud. The rest of the world with the boys in the crowd. You can hide, hide, hide. 2.

Brown.

0: Kašinové sporty na rádiu Beat.
1: Polský skialpinista Bartosz Kacper Zimský vystoupil bez kyslíku na Mount Everest a poté z něj sjel na lyžích. Jen týden po si zdul z hoce, tak během jedné expedice zvládl 2 8000. Sportovní bowling má nový historický zápis. Lukáš Jelínek ve finále mistrovství republiky v Olomouci předvedl první perfect game v historii finálových duelů a Jaroslava Lorence porazil 300-265. Zítra se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskuteční letošní první kvalifikace na velkou.
2: Příznivci turfu se tak mohou těšit na nejlepší účastníky českého překážkového sportu a dramatickou podívanou. Sobotní klání s celkem 8 dostihy začíná v 11.30 a samotná první kvalifikace na říjnový nejtěžší dostih roku je na pořadu ve 13.30. Pro rádio Beat Karel Machyk, Pardubický kurýr.
1: Dřevorubci míří do Jihlavy. Závod seriálu Eurojack se uskuteční o víkendu v letním kině, doplní ho festival minipivovaru a koncerty. Ve sportovním centru Nymburk se zítra uskuteční mistrovství republiky v taekwondo ITF barevných pásků. O tituly bude bojovat přes 300 závodníků z 23 oddílů. Mistrovství republiky v motokrosu bude pokračovat třetím závodem ve Vranově u Brna. Více Petr Kovář.
3: V královské skupině MX1 vede sice Vaše Kovář, ale bod za ním je silná dvojice motokrosařů Slovák Palo Rečák a malkovský jezdec Kuba Terešák. Ve slabší třídě MX2 máme dokonce dva lídry se stejným počtem bodů. Další Slovák Jara Katriňák a Tomáš Pikard z HT Group. Juniorské 125 vede Stanislav Pojar z týmu JG Moto Action a ve veteránech jasně dominuje Petr Bartoš z Orionu Litomyšl. Nedělní závody začínají ve Branově ve 13 hodin, dopoledne jsou o 10 hodin kvalifikace.
1: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Goodbye, to byly Beatles, kterých není nikdy dost, ale my se samozřejmě ještě ani zdaleka neloučíme. Mám tu naopak spoustu další parádní muziky, třeba z Black Sabbath s Ronnie Jamesem Diem a Bruce si dáme nějaké ty Red Hoty. A teď třeba tu mám skladbu, kterou jsem vždycky měl rád od Vládi Mišíka, třeba už jako mladý chlapec, protože byla taková tvrdá, taková úplně jiná, než co jsem třeba od něj znal. Ano, jmenuje se Bazarem pro mě. A je to teda i dodnes docela nářez, to musíte určitě sami uznat. No a pak spolu s vámi koukneme ještě zase na dopravu, tak pokud k ní něco máte, tak se nebojte, pište a volejte právě teď.

0: práci na čtyřech kolech.
1: A my už jsme vás dnes informovali, že k nehodě došlo dnes krátce před 13. hodinou na 34. kilometru dálnice D6 u obce Nové Strašecí ve směru na Karlovy Vary. Nehodu bohužel nepřežili dva lidé, do jejich vozidla narazilo uvolněné kolo z jiného vozu. Na místě pak zasahovaly všechny složky IZS. Mluvčí záchranky Monika Nováková pak uvedla, že dva lidé podlehli na místě závažným poraněním a v péči mají ženu, která je při vědomí. No a právě z D6 máme taktéž hlášení, že na kilometru 38 ve směru na Prahu je provoz plně obnoven, ano, o tom jsme také mluvili, a to též i na kilometru 33 ve směru na Karlovy Vary. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude slunečné ráno. Postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách až 28 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Španělský jezdec Alex Marquez kvůli zlomenině klíční kosti a prasklině krčního obratle přijde o nadcházející závody MotoGP v Itálii a Maďarsku. Informovala o tom jeho Stagre Sini. Marquez se zranil při pádu v nedělní velké ceně Katalánska. Ještě týden se v Barceloně podrobil operaci klíční kosti. Projednávat návrh na nového náčelníka generálního štábu by měl sněmovní výbor pro obranu příští týden ve středu ráno. Řekl to předseda výboru Josef Fleck. Přizvání budou současný náčelník štábu armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který by ho ve funkci mohl nahradit. Zúčastnit se má také ministr obrany Zuna. Výbor by měl být veřejný. Náčelníka generálního štábu pak jmenuje prezident. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů zhruba 1 až 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o 51% nižší. Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje přibližně 140 tisíc tun, zatímco letošní předpoklad činí kolem 70 tisíc tun. Po odchodu Viktora Orbána z postu maďarského premiéra zůstalo Rusko bez významného spojence v Evropské unii. Než se podaří získat nového, změnil Kreml strategii. Místo sázky na spojence se zaměřil na oslabení nepřátelsky naladěného německého spolkového kancléře Friedricha Merce. Napsali to novinky.cz. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu šedesátek na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

0: Young, když jsem byl mladý, zpíval spolu s The Animals skvělý Eric Burdon, a to paradoxně ještě v době, kdy mladý opravdu ještě byl. No a protože to už byla první píseň z pravidelného triumvirátu Six O'Clock Rock, dáme si za chvíli neméně letitý song You Really Got a Hold on Me Smokey Robinsona. No a do třetice to celé pěkně takhle zakončíme spolu s texaským rock'n'rollovým spolkem, který se říkal The Bobby Fuller Four.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rádiu.

12 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a nás toho čeká v téhle hodině ještě spousta, než vypukne ten páteční flam. Máme tu třeba připravený Beatoskop, také muziku Rolling Stones, Queen, Blue Effectu, nebo třeba za chvíli to bude George Thorogood. Ano, toho já mám rád. No a také se podíváme znovu ještě na ty naše silnice, protože přece jenom ten provoz stále houstne. No a je dost možné, že se spojíme s někým také na místě, kde se právě dnes koná zahřívací večírek naší beatové síně slávy, tedy v Lokti nad Ohří.

Alešek Semelka, Blue Effect, Eldorado, to byla další muzika, tentokrát tuzemská, taková letitá na beatu. No a já koukám, že vy posíláte svá přání do rockové pípy rádia Beat. Tak pozor, dnes je pátek, nebude rocková pípa, ale páteční flám, to je trošku něco jiného, což ale vůbec nevadí, ale nechte si ta svá přání na zítřek, kam si je zapište, zapamatujte a posílejte je pak zítra Radkovi Lightlovi, který vám velice rád vyjde vstříc. On, představte si to, že ačkoliv vysílá až večer od 7, tak vždycky dorazí z Plzně hned někdy odpoledne a celé si to tady připravuje, špekuluje, aby ta jeho roková pípa byla co nejlepší, takže ho samozřejmě jako kolegu velice chválím, nicméně my si teď dáme další muziku a vybral jsem společnou píseň Queena Davida Bowieho. Samozřejmě víte, že jde o píseň Under Pressure, prý tenkrát ve studiu bylo hodně veselo, když to nahrávali, což si já docela dovedu představit, no a potom spolu s vámi koukneme na dopravu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, tady Jirka, prosím tě, Povltavská, směrem do tunelu z Čuprovy, absolutně zasekaná. Já jsem to tam otočil, ale za nějakých 15 minut jsem se posunul asi o 400 metrů. Vyhněte se tomu. Čau.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Přípravy misí Artemis 2 a 3 ukazují, že v hlubokém vesmíru musí být posádky soběstačné, protože rychlá pomoc ze Země není možná. Astronauti se proto učí i praktickým dovednostem od oprav až po základní lékařské úkony. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Představte si, že vás v lodi Orion rozbolí zub. Kvůli změnám tlaku může i malý kas pekelně bolet. Astronauti proto musí zvládnout vytržení zubu nebo plombování přímo v mikrogravitaci, kde krev i sliny poletují kolem jako kulaté projektily. A víte, že ve vesmíru nemůžete normálně brečet, dokonce ani dojetím. Slzy nestékají po tváři, ale vytvoří vám kolem oka bublinu, která vás oslepí nebo ji můžete vdechnout. Astronauti tak trénují manuální odsávání emocí. A ty se pak recyklují, protože voda je vzácná a důležitá. Takže instalatéra je v kosmu potřeba. A pro případ, že by vypadla elektronika, se kosmonauti učí navigovat pomocí sextantů a hvězd, jako staří mořeplavci.
0: Vítoskop.
1: Google chystá novou platformu notebooků s názvem Google Book, postavenou kolem AI asistenta Gemini. Uniklé materiály ukazují inteligentní kurzor, tvorbu vlastních widgetů a propojení s Android telefonem, včetně zrcadlení aplikací.
0: Vítoskop.
1: Canon varuje před používáním litium-iontových AA akumulátorů ve svých externích blescích. Prý se mohou při provozu nadměrně zahřívat. Doporučuje proto používat alkalické tuškovky nebo nabíjecí nikl-metal hydridový akumulátor, podobně jako to dříve doporučili Sony nebo Olympus. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: to byli Stouni, já nevím jak vy Býťáci, ale já se moc těším na to jejich nový album, vyjde 10. července, zatím jsou z toho dvě písně, co by single, a obě jsou tedy skvělé, i ten klip k té první se myslím velice vydařil. No a než si dáme skladbu Wild World v tom původním provedení Cata Stevense, mám tu hned tři vaše pozvánky krásně načtené do té naší mobilní apky.
1: Ahoj Býťáci, zdraví vás Douša. Chtěl bych vás pozvat tuto sobotu 23. května do Bílýho medvěda v Plzni na Hard and Heavy Revival Fest Open Air, kde na pláži zahrají Green Day Revival, Aleš Brichta Kaurem, Alkohol Revival Hotovice, Motorhead Plzeň, Ozzy Osbourne Humpolec a Iron Maiden Plzeň. Start ve 13 hodin. Rock on!
2: Ahoj, tady Jarda Toul. Chci vás pozvat na festival Asi tak do Velkých Opatovic u Boskovic zítra v sobotu 23. května od 13 hodin. Vystoupí hvězdné kapely jako Epidemie, Robert Křesťan a druhá tráva, Malina Brothers, Kolibříkův úlet, Přístav, FT s tebou, Asi Prak a mladá začínající kapela Jekot. Více na stránkách festivalu Asi tak a na Facebooku. Moc se na vás těšíme. Ahoj.
3: Zdravím všechny Býťáky. Chtěl bych vás pozvat na koncert Lenka Dusilová solo v jeskyni Výpustek u Křtin. Už tuto sobotu 23. května. Začátek 19.00, door open 18.00. Přijďte do prostorů bývalé podzemní továrny.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Tak to byly tři sestry a ten jejich Aleš, nebo vlastně ne jejich, oni jsou to původně Lítotenhosen a tohle je krásný cover, ten text vymyslel, udělal takhle na tuhle skladbu Fanánek. No a teď mě napadá, že právě takovýmhle podobným coverům, anebo je docela jiným, bude patřit celý následující víkend, zítra i v neděli, a věřte, že s Danem jsme si připravili opravdu kousky neslýchané, nebo některé naopak tradiční, to právě si musíte poslechnout, naladit si nás i zítra, no ale teď samozřejmě ještě vůbec nepřelaďujte, protože nás za chvíli, kromě toho, že vám teď ještě nabídnu Pink Floyd nebo třeba Skid Row, tak nás čeká páteční fláma. Nechci prozrazovat moc, ale třeba takový Dimitri nebo Alkohol, případně skupina jménem Nandej, tak to jsou ty kapely, ta muzika, která vás čeká, a můžete si takhle v nějaké té vám příjemné společnosti pěkně zabékat. No ale dnes už vás naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl. No a budu se na vás těšit právě zítra hned po ránu.

první Big Beat u nás. Radio Beat.

0: CZ.
1: Páteční fám na rádiu Beat.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, Sweet Home Alabama.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

0: Fan. Na beatu.
1: Kadle.

vám na rádiu Beat. Y'all still want me to come with you?

0: Řekl jste fuj, cizinče?
1: Ano, fuj.
2: Fuj, kola lokově limonádě?
1: Ano. Fuj, kola lokově limonádě.
2: Šílenec.
0: Anarchista.
1: Nikoliv, pánové. Ani to, ani ono. Nýbrž

0: dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, Sweet Home
3: Alabama. Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok. I am the god of hellfire and I bring